que se me nezdá. Že chtěl bych jenom jít.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám, protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let, až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept, český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom

0: mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jistý míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
1: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
0: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nadýchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě. A tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vyprožuje pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelník, je toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla. Taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dát. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak se servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířech, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže že stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Oslavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli k

0: přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíli se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje zase tu životnost, jsme schopni prodloužit dál.
1: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
0: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Zákoně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze. A právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje, a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu, a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a

Tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Vrender v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší z té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knžáka, který v této galerii dvakrát vystavoval a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často je díval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt. Tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolí se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šli, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začněme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: to vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině začíná Evropský den židovské kultury. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. Fotbalisté vedoucí Slávě vyhráli v lize nad Zbrojovkou Brno. Očekáváme ráno a večer převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. 20. ročník Evropského dne židovské kultury dnes začíná i na Vysočině. Tématem toho letošního je láska židovské tradice. Výstavy budou k vidění například v synagogách v Polné a Nové Cerekvi. Návštěvníci se budou moct podívat zdarma i do zadní synagogy v Třebíči.
2: Expozice v Horní Cerekvi provede návštěvníky životem a dílem rakouského hluchoslepého básníka Hieronyma Lorma. Příběh elektrotechnika a podnikatele Emila Kolbena bude k vidění v Polné. Výstava zároveň přiblíží osud jeho rodiny. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká to hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
3: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
0: V tomto měsíci jsou také podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Zhruba po 3 hodinách skončila v Moskvě schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Jednání se za ruskou stranu zúčastnil i Putinův zmocněnec Kiril Dmitrijev. Podle něj byla schůzka důležitá pro dosažení míru. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily plánu ani výsledky schůzky ale známe nejsou. Sport. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl nejdřív vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpátky do týmu.
4: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký, vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
0: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Počasí. V Jihlavě teď mají 9 stupňů, v Libici nad Doubravou a Bystřici nad Pernštejnem 10. Ráno a večer očekáváme skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni a přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Už za pár minut je tu kalendárium a v něm dnes mimo jiné připomeneme první samoobslužnou prodejnu na světě a narozeniny slavných. Dobré ráno a hezké vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: na Českém rozhlasu Vysočina dozněl Karel Zich, 5 hodin, 12 minut a na řadu přichází kalendárium. Kdo dneska slaví?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Císař říše římské Leopold II. Byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Laren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den, máte to list.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina Tina Turner, 5 hodin, 18 minut máme právě teď a dnes nás čeká slunečný den, ale začínáme chladnějším ránem. Podrobnosti přidávám.
1: Počasí.
0: Teploty se teď totiž pohybují mezi 7 a 12 stupni. Nejčastěji v Košeticích je právě 11, ve Velkém Meziříčí 8 a Libice nad Doubravou tam je 9. Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na severu kraje zůstanou místy kolem 18 a k tomu bude foukat mírný severozápadní vítr. Večer postupně vítr slabý, proměnlivý.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se 17:30 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, pokud snídáte nebo si právě zalíváte kávu, tak přejeme dobrou chuť a hezké ráno. Kam dnes můžete vyrazit? Nedělní program tradičních bíteštských hodů začíná krojovanou mší v kostele svatého Jana Křtitele od 8 hodin, tak třeba tam, a popoledni pak projde městem krojovaný průvod. Hody pak budou pokračovat až do večera, nebude chybět ani hudba s jarmarkem. Zavítat můžete také na besedu s Karlem Blahnou a kurátorkou Danielou Růžičkovou, která ukončí výstavu nazvanou Krajina jinak, a to v galerii a muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde se mohou příznivci výtvarného umění setkat od 15 hodin osobně také s autorem. A již 11. ročník jihlavského půlmaratonu se běží dnes na Českém mlýně v Jihlavě. Jedná se o rodinný běh, který je určen všem, kteří si chtějí užít společný pohyb s dětmi, rodiči, prarodiči a také přáteli. Běží se pro radost a společně pro Nikču, pro kterou je život každodenním bojem a rozhodla se ho nevzdat. Na trati najdete také občerstvení přibližně každé 3 kilometry a v cíli bude pro závodníky připraveno další občerstvení. Program začne v 9 hodin, 30 minut dětskými závody a my vám přejeme hezkou zábavu. Za chvíli přidáme aktuální zprávy.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přidáváme aktuální zprávy. S nimi je ve studiu Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Víc než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů, předtím než zlevnil. V Letči nad Sázavou hledají vánoční strom. Měl by být pravidelného tvaru a 10 až 12 metrů vysoký. Kromě toho musí stát na místě, kde ho bude možné bezpečně pokácet. Pokud někdo takový jehličnan má, může se přihlásit na radnici. Pokácení i odvoz stromu zajistí město. Skanzen Veselý kopec u Hlinska je dnes přístupný zdarma. Návštěvníci si nemusí prohlídku předem rezervovat. Areál zvládne i větší počet lidí. Bezplatný vstup na Veselý kopec bude nově platit každou první neděli v měsíci. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konají volby do zemského sněmu. Podle předvolebních průzkumů by měla vyhrát krajně pravicová strana AfD z více než 40%. Nejspíš tak nahradí křesťansko-demokratickou stranu, která v Sasku-Anhaltsku vládne téměř nepřetržitě od roku 1990. Proti nástupu krajně pravicové strany včera v hlavním městě této spolkové země, Magdeburku, protestovali tisíce lidí. Španělský cyklista Enric Mas si ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Slovinec Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund a na druhé místo se tak před něj posunul Rakušan Gál. Etapu vyhrál Němec Brenner. A přidáme předpověď počasí. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Sněmovní prázdniny skončily a na poslance čekají na podzim desítky zákonů. Co jsou teď pro koalici ty největší priority? Odpovíme v našem vysílání už za pár minut. Do té doby Michal Tučný a nebo právě teď Jan Kalousek.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: i 5 hodin 41 minut a vy ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Prázdniny utekly nejen školákům, ale taky poslancům. Podzim ve sněmovně bývá tradičně nabitý. Na schválení čekají novely, které mají platit od nového roku a v říjnu se k poslancům dostane taky jeden z vůbec nejdůležitějších zákonů, tedy státní rozpočet. Pro koalici je teď prioritou třeba zmrazení platu politiků nebo cizinecký zákon. Natáčel o tom náš parlamentní zpravodaj.
1: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
2: Už koncem srpna se poslanci po letní pauze vrátili do lavic, to zatím k jedinému zákonu o rozpočtových pravidlech. Koalice potřebovala do konce prázdnin přehlasovat prezidentské veto.
3: Poslanců prohlasovalo 104, proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
2: A není to jen novela o rozpočtech, která ve sněmovně zažívá opakované projednávání. Na nejbližší schůzi se k poslancům vrátí novela stavebního zákona, EET, anebo zákon o státních zaměstnancích.
4: Určitě musíme projednat senátní vratky, které nám vrátil Senát a budeme pokračovat třetími čteními a předpokládám, že se dostaneme i ke zmrazení platu politiku.
2: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Už v srpnu se ale ukázalo, že ve sněmovně je všechno při starém. Opozice dlouze navrhovala změny programu schůze. To se dá čekat i v novém sněmovním týdnu. Předseda ODS Martin Kupka chce řešit třeba schodek státního rozpočtu.
5: Bude tím určitě poznamenaná atmosféra a samozřejmě, že se budeme snažit zabránit tomu, aby tato vláda tímto způsobem pohřbila rozpočet.
6: Ty neskutečné díry, které po sobě zanechala Fialova vláda, jak jsme museli zalepit.
2: Reaguje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Debata o rozpočtu tak sněmovnu zřejmě zaměstná dlouho před tím, než se zákon jako takový vůbec na plénum dostane. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zmiňuje jako prioritu taky změny migračních pravidel a na podzim chce otevřít i zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
7: Teď tady máme ten set, že ty vratky musíme projednat co nejrychleji, ty třetí čtení taky, to tam běží ty lhůty, takže samozřejmě neprodleně se chceme zahájit i takový bod.
2: Opozice varuje, že pokud se to stane, začne s rozsáhlými obstrukcemi. Potvrzuje místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
8: Takovéhle tisky přinesou obrovské obstrukce a skutečně zastavení parlamentu na poměrně dlouhou dobu.
2: Koncem září taky poslanci začnou jednat podle upravených pravidel. Prezident Petr Pavel totiž už podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Ta tak může vyjít ve sbírce zákonů a začít platit. K jednání zatím podle starých pravidel se poslanci sejdou v úterý odpoledne. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.

0: Peace and Drive a Cars dozněly na Českém rozhlasu Vysočina a my všem za volantem přejeme šťastné cestování, ať dorazíte v pořádku tam, kam potřebujete. 5 hodin 47 minut máme právě teď. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se teď na Vysočině pohybují mezi 7 a 12 stupni, v Novém Městě na Moravě právě 11, v Třešti 10 a v Jaroměřicích nad Rokytnou 12. Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty, ty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni nejčastěji, ale na severu kraje zůstanou místy kolem 18 stupňů a k tomu bude foukat mírný severozápadní vítr, večer pak postupně vítr slabý, proměnlivý.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina teď dospíval Marek Ztracený a před námi je teď rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, který poví, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Provozovatelé sociálních služeb na Vysočině dostanou víc peněz. Stovky německých turistů přijíždí do Krkonoš na podzimní dovolenou. Na US Open končí tenistky Marie Bousková i Nikola Bartuňková. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Víc peněz do sociálních služeb chce uvolnit kraj Vysočina. Organizace, ve kterých není zřizovatelem, by od něj měly dostat víc než 90 milionů korun. Jde například o domovy pro seniory a další sociální služby, které provozují obce nebo církve. Peníze navíc jsou podle vedení kraje potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda.
2: Naopak organizace, které patří pod správu kraje, dostanou peníze přímo od státu. Částka přes 53 milionů korun, která by měla jít z části z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a částečně z Ministerstva financí, ale ještě není jistá. Stát o ní bude teprve rozhodovat. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky turistů z Německa na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty a vyhledávají hlavně pěší turistiku, jak popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Na dvoudenní návštěvě ji doprovodí mimo jiné i český eurokomisař Josef Síkel. Leyenová by měla podle serveru Financial Times na návštěvě oznámit investiční balíček pro Grónsko ve výši 200 milionů eur, kterými má posílit vazby 27 s tímto arktickým regionem. Sport. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6, 6-7 a Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14:30 odpoledne nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhájkyně titulu z Ameriky.
0: Počasí.
1: V Třebíči a Novém Rychnově teď mají 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí 8, ráno a večer očekáváme skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni, přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, bez nehod se jezdí i na ostatních silnicích kraje. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita totiž postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Tak zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na českém rozhlasu Vysočina to byla Hana Zagorová, její písně z něj z rádií, filmů i divadelních prken a právě tam dnes zazní znovu v den nedožitých 80. narozenin. Hany Zagorové má dnes premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitu a my si o tom budeme povídat dnes po 8. hodině v dobrém ránu, tak si na to určitě počkejte. Ale teď už se pojďme také podívat do živé laboratoře, která je postavená z českého dřeva a je to nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu jsou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev.
2: Tady vidíme tam na tom řezu.
1: Tady vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překliška, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva,

0: kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
1: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
2: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
1: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
2: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy.
1: A jsou těsně vedle budovy.
2: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
1: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
2: Veškeré dřevo v naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
1: A další dřevo poroste i přímo lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.

0: svým zpěvem nás teď ráno v neděli 6. září přivítala také Celine Dion na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám příjemné vstávání. V Třešti teď vzniká nové skautské středisko a budoucí vedoucí teď připravují klubovnu pro děti. Co jim ještě chybí a kolik dětí v ní bude, uslyšíte v naší reportáži hned po počasí.
1: Počasí.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá s teplotami. Aktuálně se pohybují mezi 7 a 11 stupni. V Humpolci 10 stupňů, v Přibyslavi také 10 a v Dukovanech 11. Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno. Co se týče těch denních teplot, tak ty dnes očekáváme mezi 19 a 22 stupni, ale na severu kraje mohou zůstat jen kolem 18. K tomu povane mírný severozápadní vítr, večer pak postupně vítr slabý proměnlivý.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Čas letí, bude 6:30 a my se teď pobavíme o skauticích. V Česku dlouhodobě totiž přibývá právě skautů. Aktuálně jich je téměř 80 tisíc. Nový skautský oddíl se právě formuje také v Třešti, založila jej organizace ze sousední Telče a zatím má necelých 40 členů a začíná zařizovat klubovnu.
1: Klubovna. První tabule, vlčata světlušky, je na ní napsáno. Tak můžete pokračovat, jestli jsem vás přerušila v práci.
2: Tak, skauti. To jsou ti starší. Ty vlastně jsou od 11 do 15 let, takže vlastně druhý stupeň na základce.
1: Zástupce vedoucího třešťského oddílu Tomáš Svoboda zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů.
2: Přihlásilo se 36 dětí na náboru.
1: 36 dětí, to mi přijde jako slušné číslo.
2: Určitě, na začátek výborný.
1: Provedl jste mě jenom tady po klubovně. Tak hlavní místnost.
2: Takže tady se budeme různě radit a setkávat. A potom tady jsou jednotlivý, vlastně ještě nevybavený místnosti.
1: Jo.
2: Kde právě budou ty skauti, skautky, vlčata, světlušky podle těch družin rozděleny.
1: Jsou to tři místnosti, takové obdélníky.
2: Ano. Tady máme zatím takové skladiště, to, až se rozrostem víc, tak to pak můžeme využívat taky.
1: Vidím skříň, židle, budete ještě schánět určitě, nějaké věci?
2: Určitě scháníme, protože jak vidíte, je tady takový holoby zatím trošku. Třeba do té úvodní místnosti botník, šatník, nebo nějaký skříně, regály, nějaký další stoly.
1: První schůzku třeští skauti připravují na 5. října. Postupně si na svých setkáních chtějí sami vyrábět například plakáty stop lesních zvířat nebo různých uzlů. Plánují to budoucí vedoucí oddílu, kteří se schází už teď, potvrzuje jeden z nich, Vojtěch Kalčík z Třeště.
3: Když jsem slyšel, že se tady má rozjíždět skaut, no a už jsem přemýšlel, že mám tři děti, jsem si říkal, že to je příležitost. Bylo vidět, že je potřeba s tím pomoct, že není moc lidí, tak jsem říkal, že to zkusím.
1: Ale přišel jste připravený na schůzku, máte notebook, bloček?
3: No kdyby náhodou, protože původně nám říkali, že budeme se střídat v zápise, tak kdyby to chtěli po mně, tak abych měl na co.
1: Opravdu připravený.
4: Připravený.
1: A to je pravda. Zázemí pro klubovnu poskytlo skautům město. Platit budou jen energie. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třešťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Sandra na Českém rozhlasu Vysočina. Teď přidáváme aktuální zprávy. Je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vlakový strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji používat k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun obci přispěje Jihomoravský kraj. Služby mykologické poradny mohou od zítřka využívat houbaři v Jihlavě. Poradna bude otevřená v přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí, a to až do konce října, každé pondělí od 16 do 17 hodin. Houby do poradny by lidé měli přinášet neořezané a čerstvé. Mezinárodní letiště v indonéské Jakartě zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatu. Podle místních úřadů riziko vln tsunami nehrozí. Erupce sopky začala už pátek a nejprve letiště provoz jenom omezilo. Stejná sopka před 8 lety způsobila tsunami a připravila o život 430 lidí. V Indonésii je v současnosti asi 130 aktivních sopek. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost. A ještě předpověď počasí. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno, teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na silnici 34. Mezi Humpolcem a Ždírcem nad Doubravou budou silničáři po celý den sekat trávu. Budete tam tedy míjet pomalu jedoucí servisní techniku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Lidé, kteří procházejí bránou Matky Boží v Jihlavě, už mohou zahlédnout její budoucí podobu. Pod plachtou pověšenou na lešení začíná být vidět, jak se promění její spodní část, kterou všichni v Jihlavě znají s odhalenými kameny. Za chvíli v reportáži řekneme víc.

0: právě 6 hodin 38 minut a s vámi Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Brána nebo brána Matky Boží v Jihlavě mění svoji podobu. Jeden z nejvýznamnějších symbolů města vizuálně přijde o spodní kamennou část, kterou nechali památkáři zatřít ochranou omítkou. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a také hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla.
1: Když se budete dívat ke zdí a ne do města, tak ani tu závrať nedostanete.
2: Jsme na té spodní části, kde je přiznaný ten kámen původní, kde se roztahovala ta vápená omítka do lejce zdiva a tahle ta omítka ještě přijde přelíčit vápeným nátěrem.
3: Se stavby vedoucím Janem Vidrářem stojíme na lešení u stěny brány Matky Boží. Dřív kamenná část je teď přetřená, místy z ní ale kámen vystupuje.
2: Tenhle ten kámen bude prostorově patrný, ale bude na něm prostě tenká vrstva prostě nějakého nátěru. A ten vápený nátěr se prostě, já nevím, za 2 až 5 let, podle toho prostě, na který jste straně vlka, na to prší, tak začne prostě propukovat.
3: Památce by tak měl alespoň částečně zůstat vzhled, který měla posledních zhruba 100 let a na kterou jsou místní zvyklí. Část z nich usilovala o to, aby zcela odhalené kameny na bráně zůstaly. To ale podle Petra Severy z Národního památkového ústavu nebylo možné, protože trpí okolními vlivy.
1: Ochranný nátěr přispívá i k tomu, že podobně jako omítka, která ovšem zakryje a srovná strukturu, tak zamezuje vzniku mikroprasklin a mrznutí vlhkosti při mrazových cyklech, které se do těchto mikroprasklin dostávají a vedou k destrukci.
3: Tento týden památkáři vybírali i finální barvu omítky. Ta se podle Severy těžko popisuje.
1: Jestli je to bílá, jestli je to lomená bílá, jestli je to krémová, nebo jestli je to barva odpovídající, nejspíše bych to tak definoval, barvě režné omítky. Zkrátka chceme se dostat co nejblíže historickému stavu.
3: Stavebně bude oprava brány hotová do konce listopadu. Lidem se ale kvůli zařizování interiéru otevře až příští rok na jaře. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin, 45 minut a vy ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Byť máme teď po ránu poměrně chladno, přes den nás čeká slunečný den. Podrobnosti vám teď přineseme.
1: Počasí.
0: A řekne nám k tomu více meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Byť je tedy poněkud chladnější. Jak to vypadá s teplotami na Vysočině teď?
2: No, teploty jsou většinou pod 10 stupňů, konkrétně tady od 11 do 6 stupňů. Jinak máme skoro jasno nebo polojasno, to se týká hlavně jižní části kraje. Sever kraje má oblačnosti o něco více.
0: Jak to bude vypadat pak postupně během dne s tím počasím?
2: Tak v průběhu dne očekáváme většinou polojasno, na severu kraje přechodně oblačno, ale potom večer zase bude převládat spíše skoro jasná nebo jasná obloha. Odpolední teploty 19 až 22, na severu kraje místy jen kolem 18 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr, ale bude o něco slabší než včera. Večer potom postupně úplně zeslábne.
0: Co byl předpověď na dnešek, co ta nám říká?
2: Tak měli bychom se cítit dobře, neboť je to jednička, mírná zátěž.
0: Paráda. A co slibuje pondělí?
2: Pondělí očekáváme ráno polojasné nebo skoro jasné, ojedinělé údolní mlhy. V průběhu dne bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout i slabý déšť, a to spíše v severní části kraje. Ráno bude opět hodně chladné, 9 až 6 stupňů, v údolích to může být lokálně až ke 4 stupňům. Odpoledne se potom oteplí na 22 až 25 stupňů. No, foukat bude slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jihovýchodní nebo jižní vítr.
0: Co jsem tak koukala, tak i pozítří by měly být ty teploty poměrně vysoko na Vysočině. Je to tak přes den?
2: Ano, v úterý bude nejteplejší den příštího týdne. Tam se odpoledne mohou teploty vyhoupnout až ke 30 stupňům, ale potom v dalších dnech se potom zase ochladí.
0: Takže ještě pojďme užívat sluníčka a já děkuji za předpověď počasí. Hovořil Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a hezký den.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Vyprávě.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Jardo, řekni fór.
2: No tak co říkáš na černý humor, co? Hele, takhle prochází paní ulicemi a najednou uslyší kvičení psa. No tak rychle utíká za tím zvukem a vidí pána, jak mlátí psa holí. Pane, prosím vás, proč mlátíte toho krásného psa? Ale ten parchant mi sežral legitimaci spolku na ochranu zvířat.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku dlouhodobě přibývá skautů. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Fotbalisté Plzně mají první ligovou výhru pod koučem Kovářem. Zvítězili v Brně nad Artisem. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Skautů v České republice dlouhodobě přibývá, vyplývá to z dat organizace. Aktuálně v zemi působí téměř 2400 skautských oddílů a jen v minulém roce jich přibylo 32. Nový oddíl teď vzniká i v Třešti. První schůzku mají začátkem října. Zájem o skauting je dlouhodobým trendem, pokračuje celostátní mluvčí organizace Barbora Trojak.
3: Skautek a skautů v Česku přibývá už 20 let a za tu dobu se náš počet zdvojnásobil. Skautská organizace má nyní téměř 80 tisíc členů a členek. Více než 50 tisíc z nich jsou děti a mladí lidé do 18 let.
1: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se budou muset v nadcházejícím týdnu znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení, říká to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
1: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentuře AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci pojednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Fotbalisté Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Spokojený trenér Kováč vyzdvihl, že jeho tým také poprvé v sezóně neinkasoval.
5: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsem hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
1: V dalších zápasech 7. kola Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4-0, Slovácko remizovala s Pardubicemi 0-0 a fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 11 stupňů, v Telči 9. Ráno a večer očekáváme skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni, přidá se mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na silnici 38. Mezi Jihlavou a Golčovým Jeníkovem se bude po celý den pohybovat pomalu jedoucí servisní technika silničářů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Už za pár minut je tu také kalendárium a v něm dnes mimo jiné připomeneme první samoobslužnou prodejnu na světě a také narozeniny slavných. Dobré ráno a hezké vstávání přejeme.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Naďa Urbánková a Karel Černoch dospívali na Českém rozhlasu Vysočina 7 hodin, 10 minut, to je aktuální čas a je tu také čas otevřít kalendárium. Kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Císař říše římské Leopold II. Byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Císař a nový český král rozuměl česky a tehdy pobyl několik týdnů v Praze. Ta jeho návštěvou žila. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultant

0: bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
1: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
0: Před 5 lety zemřel Bebel.
2: Dobrý den, máte to tu hezky.
0: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Přejeme vám dobré nedělní ráno, je 7 hodin 16 minut. Do nového školního roku s boží podporou. Jihlavští školáci měli včera možnost nechat si požehnat své aktovky. V kostele svatého Jakuba Většího se jich sešly desítky. Nechyběl tam ani náš reportér a co natočil, si můžete poslechnout už za malou chvíli v našem vysílání. Teď ale ještě přidávám také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 7 a 11 stupni. V Jihlavě Hruškových dvorech je právě 7 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 9 a ještě se dívám, Havlíčkův Brod, tam máme kolik? 11 stupňů. Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno během dne, pak bude většinou polojasno. Co se týče denních teplot, tak ty nejvyšší se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni. Na severu kraje zůstanou ale místy kolem 18. A k tomu bude foukat mírný severozápadní vítr, večer pak postupně vítr slabý, proměnlivý. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 6. září.
1: Český rozhlas Vysočina,

0: si senzační jaholky dozněly na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 7:30. Do kostela svatého Jakuba většího včera přicházeli věřící s nezvyklými zavazadly. Zejména ti menší si sebou nesli aktovky, batůšky, ale také třeba jenom nové penály. Měli totiž možnost si je nechat požehnat a nastoupit do školního roku s Boží podporou. Má to nejen duchovní, ale také psychologický a symbolický význam. A na místě natáčel náš reportér Milan Soldán.
1: Do kostela a s aktovkou?
2: Do kostela s aktovkou dneska bude pan farář žehnat dětem aktovky a batůšky na kroužky.
1: Do kostela svatého Jakuba většího v Jihlavě se schází věřící na bohoslužbu. Je sobota odpoledne a ta dnešní mše je tak trošku jiná. Zejména ti menší si sebou nosí docela nezvyklé propriety, a to aktovky.
3: Já nesu jedno segře.
1: Tady to je malé? A ty už chodíš do školy?
3: Ne.
1: Takže asi to je ten batůžek na kroužek.
2: Ano, to je batůžek na kroužek pro Klárinku.
1: No a půjdeme dovnitř, protože mše a žehnání začne už každým okamžikem.

0: tu dnešní speciální bohoslužbu k zahájení nového školního roku bude jako host sloužit generální vikář Pavel Kavka. Mě samozřejmě zajímalo, kde se zrodil ten nápad žehnat na začátek školního roku aktovkám a penálům, a proto jsem se ještě před bohoslužbou setkal s jihlavským farářem Marianem Jiřím Huskem.
1: To už patří normálně k tradici toho, co děláme. To už jsem dělával v minulých farnostech, minulé roky. Prostě začíná školní rok a je potřeba s božím požehnáním do toho jít.
2: Tady v Jihlavě to pokolikáte už?
1: Já jsem tady 7 let a mám takový dojem, že jsem to dělal každý rok.
2: A chodí hodně dětí?
1: Celkem jo, tak to je takových těch, já nevím, 20-30 aktovek tam míváváme.
2: No a školáci, kteří to nestihli, dostanou ještě druhou možnost, a to během nedělní mše. Z Jihlavy Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy. Ve studiu je Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Víc než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. V Letči nad Sázavou hledají vánoční strom, měl by být pravidelného tvaru a 10 až 12 metrů vysoký. Kromě toho musí stát na místě, kde ho bude možné bezpečně pokácet. Pokud někdo takový hličnan má, může se přihlásit na radnici. Pokácení i odvoz stromu zajistí město. Skanzen Veselý kopec u Hlinska je dnes přístupný zdarma. Návštěvníci si nemusí prohlídku předem rezervovat. Areál zvládne i větší počet lidí. Bezplatný vstup na Veselý kopec bude nově platit každou první neděli v měsíci. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konají volby do zemského sněmu. Podle předvolební průzkumů by měla vyhrát krajně pravicová strana AfD s více než 40%. Nejspíš tak nahradí křesťansko-demokratickou stranu, která v Sasku-Anhaltsku vládne téměř nepřetržitě od roku 1990. Proti nástupu krajně pravicové strany včera v hlavním městě této spolkové země, Magdeburku, protestovali tisíce lidí. Basketbalisté Nuklír Střebíč porazili v nadstavbě o extraligu Sabat Praha 13-2. Upevnili si tak čtvrté místo v tabulce a vylepšili šance na udržení v nejvyšší soutěží. Se stejným soupeřem se utkají ještě dnes od 13 hodin, tentokrát ale na pražském hřišti. A přidáme předpověď počasí. Ráno a večer očekáváme převážně jasno a během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S uzavírkou silnice 135 musí řidiči počítat na průtahu obcí Bohdalín na Pelhřimovsku. Obousměrná objízdná trasa vede přes Mnich, Vlkosovice a Dobešov.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zkoušeli jste někdy běhat bez bot? Možná někdy v mládí? I dnes se najdou lidé, kteří si dají bosí dokonce i ultramaraton. Rekord uslyšíte už za chvíli a do té doby Valdemar Matuška, nebo právě teď už zpívá Helena Vondráčková.

0: 7 hodin 42 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré nedělní ráno. Již 11. ročník jihlavského půlmaratonu se běží dnes na Českém mlýně v Jihlavě. Jedná se o rodinný běh, který je určen všem, kteří si chtějí užít společný pohyb s dětmi, rodiči, prarodiči a také přáteli. Běží se pro radost a také společně pro Nikču, pro kterou je život každodenním bojem, ale i přes svůj obrovský tělesný handicap se rozhodla ho nevzdat. Na trati najdete také občerstvení přibližně každé 3 kilometry a v cíli bude pro závodníky připraveno další občerstvení a také program. A ten začne v 9 hodin 30 minut dětskými závody. Takže se určitě můžete dojít podívat. A teď už je tu Miroslav Marek a ultramaraton na boso.
1: Region rekordů a kuriozit. Bosý ultramaraton. Běhat bez bot není v 21. století úplně snadné. To, co bylo kdysi pro druh Homo sapiens přirozené, se vytratilo. Lidé přivykli obuvi a bez ní to po nějaké době i bolí. Přesto jsou tací, a není jich málo, kteří se k tomuto přirozenému vracejí. Muzeum rekordů v Pelhřimově zaznamenalo řadu pozoruhodných výkonů v bězích bez bot. V poslední době například nejdelší vzdálenost uběhnutou na boso za 24 hodin. Rekordmanem je Tomáš Zahálka z Chuchelny u Semil, který dokázal uběhnout v rámci závodu K6 Ultramaraton festivalu v Konstantinových Lázních rekordní vzdálenost 109 km a 459 metrů za 24 hodin, přičemž byl po celou dobu závodu bos. Trasa vedla po asfaltové cestě na okruhu dlouhém 2854 metrů. Tento závod byl rovněž registrován jako mistrovství České republiky v běhu na 24 hodin a rekordman se v něm umístil na 29. místě mezi všemi obutými. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Tak to byly Eurythmics, parádní osvěžující hudba takhle po ránu v 7 hodin 49, ladíte Český rozhlas Vysočina, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno a během dne pak bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, na severu kraje pak zůstanou teploty místy kolem 18. K tomu bude foukat mírný severozápadní vítr a večer postupně vítr slabý, proměnlivý. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na dnešek a já se ještě podívám také, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině, ty se nám nejčastěji pohybují mezi 7 a 11 stupni a když se podívám třeba do Žďáru nad Sázavou, tak máme 10 stupňů ve Žďáře, v Třebíči 11 a ještě se dívám také do Brtnice 10 stupňů. Hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: této hodině jsme v reportáži zažili žehnání aktovek, pokud jste si nás naladili až v těchto chvílích, tak šlo o tradici na začátku školního roku, kdy si jihlavští školáci mohli nechat požehnat své aktovky v kostele svatého Jakuba. A teď na Českém rozhlasu Vysočina zjistíme od našich nejmenších, co vlastně do takové aktovky patří.
1: Co všechno má školák v aktovce?
2: Třeba tušky, pera, přírodovědu a matematiku. Se tam taky můžete dát i pravítko,
3: pití, jako svačinu, takový ty sešity,
4: penál.
3: To je takový jako nazip, taková krabička, do které se dávají tušky, pravítko a tak. Guma, lepidlo, ořezávátko.
5: Jaký barvy na papír? Na výtvarku.
6: I nůžky.
7: Nějaký pastelky nebo třeba i svýrožňovat.
8: V aktovce můžou být sešity, štětec, tempery a gumu.
9: Taky čip. To tím se otevírá skřínka.
1: Jakou máte aktovku?
10: Já mám po sestře takovou motýlkovou.
11: A já mám minecraftovou a náhradní styčovou.
12: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket, open air. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině začíná Evropský den židovské kultury. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. Pro září upozorňuje na nehody v okolí škol. Na US Open končí tenistky Marie Bousková i Nikola Bartuňková. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 20. ročník Evropského dne židovské kultury dnes začíná i na Vysočině. Tématem toho letošního je láska židovské tradice. Výstavy budou k vidění například v synagogách v Polné a Nové Cerekvi. Návštěvníci se budou moct podívat zdarma i do zadní synagogy v Třebíči.
2: Expozice v Horní Cerekvi provede návštěvníky životem a dílem rakouského hluchoslepého básníka Hieronyma Lorma. Příběh elektrotechnika a podnikatele Emila Kolbena bude k vidění v Polné. Výstava zároveň přiblíží osud jeho rodiny. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká to hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
3: Během září je ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
0: V tomto měsíci jsou také podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Zatím není jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
4: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyspytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola US Open. Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou 2-6, 6-7 a Bousková podlehla Polce Świątekové 0-2 na sety. Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Slovinec Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund a na druhé místo se tak před něj posunul Rakušan Gál. Etapu vyhrál Němec Brenner.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 9 stupňů, v Dukovanech a Hubenově 10. Ráno a večer očekáváme skoro jasno, během dne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni, přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice 344 mezi Libicí nad Doubravou a Malčí na Havlíčkobrodsku je až do prosince pro veškerou dopravu uzavřená. Objízdná trasa je tam vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máte ve svém okolí brblu? Tak právě o něm bude dnešní rozhlasový sloupek. A také o tom, proč by se měl tak říkajíc odbrblat. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.
6: Zase

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré nedělní ráno v 8 hodin 11 minut. Každý jsme někdy protivný, třeba i po ránu, když vstaneme a něco se nám úplně nelíbí, nebo jsme se dobře nevyspali, ale nemělo by nám to vydržet jako trvalý stav, to se pak nedá totiž vydržet. A myslí si to i autor dnešního rozhlasového sloupku Zdeněk Drišl.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nikoho asi nepotěší, když se setká s člověkem, z něhož doslova čiší, že je v nenáladě. Ať už jde o neochotnou prodavačku, nerudného úředníka za přepážkou nebo zdravotní sestru u lékaře, která vás už v čekárně odbude otázkou. Co zase potom doktorovi chcete? V uspěchané době, přehlcené informacemi, přibývá lidí, co vidí svět negativně, uzavírají se do sebe, nikomu nedůvěřují, často pohrdají každým, kdo má jiný pohled na svět než oni a dávají své podráždění okázat.

0: ale najevo. Podléhají dojmu, že pohrdavý postoj je zaručenou obranou proti okolí. Nepřívětivost, zapšklost, lhostejnost a pohrdavost vůči ostatním lidem, to je velmi nebezpečné pro společenské soužití. Brblové a nabroušení jedinci žijí leckdy v přesvědčení, že je cynismus ochrání před pocitem zklamání a nenaplněného očekávání. Arogantně reagují na lidi, kteří jsou spokojení, v pohodě a vyrovnaně procházejí životem. Negativně naladění a podezřívaví riskují, že se odříznou od ostatních lidí, včetně svých blízkých a přátel, že se s nimi přestanou bavit, sdílet s nimi svoje radosti i starosti, nebudou s nimi chtít trávit svůj volný čas, poněvadž neustálé nadávání, škemrání a mrmlání jim bude vadit. Kdo by chtěl mít za kamaráda věčně zapšklého morouse? Vleklá blbá nálada narušuje vztah důvěry. Pohrdání a lhostejnost nejsou projevem tvrdosti, nezlomnosti a neomylnosti, jak se může někdo domnívat. Vstřícnost a slušnost není projevem slabosti. Vlídné slovo nikoho nespálí. Když se v našem jednání objeví alespoň stopa laskavosti, zdvořilosti a ohleduplnosti, člověk na druhé straně obyčejně odpoví stejným způsobem. Světlé a tmavé dny zažíváme všichni. Udržet někdy tu rovnováhu není snadné. Umění naslouchat jeden druhému dává lidi dohromady. Spokojený život se skládá z maličkostí, jakou je úsměv, ba i samotný pozdrav je zrníčkem slušnosti.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V Třešti vzniká nové skautské středisko, budoucí vedoucí teď připravují klubovnu pro děti a co jim ještě chybí a kolik dětí v ní bude, tak to uslyšíte v naší reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: My se teď ale ještě také podíváme, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Teploty se teď ráno drží mezi 10 a 14 stupni. Já se dívám do Velké Bíteše, tam je 13 stupňů, v Moravských Budějovicích také 13 a ještě Lipnice nad Sázavou, tam je 11. Mimochodem dnes se zde objeví také filmaři, konkrétně u památníků Národního odposlechu, kteří točí třetí díl trilogie o princezně zakleté v čase. Takže taková vsuvka k Lipnici nad Sázavou. No a co se týče dnešního dne, ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty ty nám vystoupí na 19 až 22 stupňů a na severu kraje zůstanou místy kolem 18. K tomu pak bude foukat mírný severozápadní vítr. Večer postupně vítr slabý proměnlivý.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Eva Farná dospívala na Českém rozhlasu Vysočina. Blíží se nám 8:30, také aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem. Zůstaňte s námi. A v Česku dlouhodobě přibývá skautů. Aktuálně jich je téměř 80 tisíc. A nový skautský oddíl se právě formuje také v Třešti. Založila jej organizace ze sousední Telče a zatím má necelých 40 členů. Začíná zařizovat klubovnu.
1: Klubovna. První tabule, vlčata světlušky, je na ní napsáno.
2: Já jsem začal psát zrovna, akorát.
1: Tak můžete pokračovat, jestli jsem vás přerušila v práci.
2: Tak, skauti. To jsou ti starší. Ty vlastně jsou od 11 do 15 let, takže vlastně druhý stupeň na základce.
1: Zástupce vedoucího třešťského oddílu Tomáš Svoboda zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů.
2: Přihlásilo se 36 dětí na náboru.
1: 36 dětí, to mi přijde jako slušné číslo.
2: No, určitě, na začátek výborný.
1: A provedl jste mě jenom tady po klubovně.
2: No,
1: tak hlavní místnost.
2: Takže tady se budeme různě radit a setkávat. A potom tady jsou jednotlivý, vlastně ještě nevybavený místnosti.
1: Jo.
2: Kde právě budou ty skauti, skautky, vlčata, světlušky, podle těch družin rozdělený.
1: Jsou to tři místnosti, takové obdélníky.
2: Ano. Tady máme zatím takové skladiště, to, až se rozrostem víc, tak to pak můžeme využívat taky.
1: Vidím skříň, židle, budete ještě schánět nějaké věci?
2: Určitě scháníme, protože jak vidíte, je to tady takový holobit zatím trošku. Třeba do té úvodní místnosti botník, šatník, nebo nějaký skříně, regály, nějaký další stoly.
1: První schůzku třeští skauti připravují na 5. října. Postupně si na svých setkáních chtějí sami vyrábět například plakáty stop lesních zvířat nebo různých uzlů. Plánují to budoucí vedoucí oddílu, kteří se schází už teď, potvrzuje jeden z nich, Vojtěch Kalčík z Třeště.
3: Když jsem slyšel, že se tady má rozjíždět skaut, no a už jsem přemýšlel, že mám tři děti, jsem si říkal, že to je příležitost. Bylo vidět, že je potřeba s tím pomoct, že není moc lidí, tak jsem říkal, že to zkusím.
1: Ale přišel jste připravený na schůzku, máte notebook, bloček?
3: No kdyby náhodou, protože původně nám říkali, že budeme se střídat v zápise, tak kdyby to chtěli po mně, tak abych měl na co.
1: Opravdu připravený.
4: Připraven.
1: A to je pravda. Zázemí pro klubovnu poskytlo skautům město. Platit budou jen energie. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třešťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Přinášíme aktuální zprávy na Českém rozhlasu Vysočina. Je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Vlakový strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Lipnice nad Sázavou dnes patří filmařům. Natáčet tam budou závěrečný díl pohádkové trilogie o princezně zakleté v čase. Hlavními protagonisty snímku, který půjde do kin s názvem Princ zakletý v čase, jsou herci Marek Lambora, Natália Germány, Eliška Křenková nebo Roman Zach. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji používat k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun obci přispěje Jihomoravský kraj. Mezinárodní letiště v indonéské Jakartě zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatu. Podle místních úřadů riziko vln tsunami nehrozí. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost. A přidáme předpověď počasí. Ráno a večer očekáváme převážně jasno, během dne pak většinou polojasno, teplotní maxima dosáhnou 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi 150. a 141. kilometrem u Velkého Meziříčí. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Její písně znějí z rádií, zněly z filmů i divadelních prken a právě tam dnes zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitu a více uslyšíte za pár chvil.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré nedělní ráno. Máme 8 hodin 39 minut. Biograf Láska, Můj čas nebo Dlouhá víla, Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. A dnes 6. září by tato 9násobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaké hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samy o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové čtyřalbum a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: A já jsem se ještě koukala, že pražské divadlo Kalich má až do 27. října na tento muzikál úplně vyprodáno, takže velký zájem a není divu. Muzikál plný emocí, naděje i humoru zkrátka láká nejednoho diváka. No a teď už je tu Bryan Adams.

0: 8:48, ladíte Český rozhlas Vysočina a dobré ráno, už je v samém závěru, ještě teď přidáme také informace o počasí, po brzkém chladném ránu přijde slunečný den.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteoroložka Andrea Kvapilová, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak jsou na tom aktuálně teploty teď.
2: Teď se nám pohybují od 11 do 15 stupňů. Vítr ten nám vané mírný, severozápadní do 20 km za hodinu. Máme skoro jasno, polojasno, jenom na severu kraje máme oblačnosti více, tam je převážně oblačno.
0: Mm-hmm. A co nám přinese tedy zbytek dne?
2: Tak čekáme ráno a večer většinou skoro jasno nebo jasno, během dne spíše bude převažovat většinou polojasno, jen na severu kraje tam může být přechodně oblačnosti více až oblačno, ty maximální teploty od 19 do 22 stupňů, sever kraje zase trošinku chladněji, tam místy zůstanou jenom kolem 18 stupňů, vádnám k tomu bude vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu, večer nám začne slábnout a už bude potom jenom slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Jaká bude biopředpověď na dnešek?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Mm-hmm. A pojďme se podívat také na příští týden, jak to vypadá v pondělí.
2: Tak pondělí zahájíme malou oblačností, polojasno až jasno. K ránu se nám ojediněle vytvoří mlhy v údolích. Během dne ale potom nám bude převažovat oblačno. Výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. A pokud tak vypadá to, že spíše by se to mělo týkat té severní části kraje. Ty nejnižší teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů. V údolích ale mohou lokálně klesnout ke 4 stupňům. A ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů. Pádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude přechodně i mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu.
0: A kdo se chce ještě těšit z léta, tak bychom ještě mohli potěšit úterkem, je to tak? Tam ty teploty také budou na Vysočině ještě poměrně vysoko.
2: Ano, tam čekáme ty nejvyšší teploty od 26 do 30 stupňů a čekáme většinou polojasno, během dne spíš převážně takové oblačno a nějaká tam drobná šance na přeháňku, případně bouřku. Až potom později v noci nám bude přibývat další oblačnost a na západě kraje by už se mohly vyskytnout i přeháňky, případně bouřky.
0: A pak už by se nám ta teplota měla pozvolna sesouvat níž, je to tak?
2: Ano, je to tak, ve středu tam už ty nejvyšší teploty, nejčastěji od 15 do 19 stupňů, ale hodně tam bude záležet i na to, kdy ta fronta k nám postoupí. Pokud postoupí, bude trošinku pomalejší, tak i ty teploty můžou být spíše tak kolem 22 stupňů.
0: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Tak a přátelé, tedy po 9. příběhy z Vysočiny. Zůstaňte s námi a do té doby ještě Jardo řekni for a teď už tu jsou Black Milk.

0: Řekni fór.
1: To takhle do ordinace vejde chlap se sekerou v hlavě a s nožem v hrudníku. A lékař se ptá, hele, bolí vás hlava? Ne, ne, pane doktore, ale píchá mě u srdce.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Provozovatelé sociálních služeb na Vysočině dostanou víc peněz. Stovky německých turistů přijíždí do Krkonoš na podzimní dovolenou. České basketbalistky se na světovém šampionátu utkají s Čínou. Teploty do 22 stupňů a většinou polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Víc peněz do sociálních služeb chce uvolnit kraj Vysočina. Organizace, ve kterých není zřizovatelem, by od něj měly dostat víc než 90 milionů korun. Jde například o domovy pro seniory a další sociální služby, které provozují obce nebo církve. Peníze navíc jsou podle vedení kraje potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda.
2: Naopak organizace, které patří pod správu kraje, dostanou peníze přímo od státu. Částka přes 53 milionů korun, která by měla jít z části z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a částečně z Ministerstva financí, ale ještě není jistá. Stát o ní bude teprve rozhodovat. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky turistů z Německa na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty a vyhledávají hlavně pěší turisty. Jak popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Na dvoudenní návštěvě ji doprovodí i český eurokomisař Josef Síkela. Leyenová by měla, podle serveru Financial Times, oznámit na návštěvě investiční balíček pro Grónsko ve výši 200 milionů eur. Má posílit vazby 27 s tímto arktickým regionem.
1: Sport.
0: České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14:30 odpoledne nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhájkyně titulu z Ameriky. Baseballisté Nuklír Střebíč porazili v nadstavbě o extraligu Sabat Praha 13-2. Upevnili si tak čtvrté místo v tabulce a vylepšili šance na udržení v nejvyšší soutěži. Se stejným soupeřem se utkají ještě dnes od 13 hodin, tentokrát ale na pražském hřišti.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 12 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 13. Bude většinou polojasno s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte na silnici 34 mezi Humpolcem a Ždírcem nad Doubravou. Budete tam míjet pomalu jedoucí servisní techniku silničářů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Malou mohylku z navršených kousků skla a částí sklářské pece byste možná minuli, kdyby nebyla zanesená i v mapách. A kde ji najdete, tak to vám prozradí dnešní úvodní příběh z Vysočiny už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Lídií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Josefínská huť je osada, která patří pod malou obec Ostrovec na Pelhřimovsku. Sklářskou huť, podle níž se jmenuje, už bychom tu ale od konce 19. století nenašli. Malem by se na něj ale zapomnělo, kdyby ovšem místní obyvatelé nevzali věc do svých rukou. V roce

0: huť. Po sklárnách tady vlastně zbyly domy, kde bydleli skláři, a vy máte tady s tou sklářskou historií něco společného jako rodina?
1: S historií ne, protože když zanikla huť, skláři se odstěhovali do Janštejna a lidé z okolí si tady koupili ty domy i z pozemky.
0: Jak ta Mohylka vznikla? V roce 2015?
1: No, po zániku huti tady všechny generace dětí sbírali sklíčka. A tak i já jsem sbírala se svými vnuky a byly tady ty zbytky sklářské pece, ty glazované kousky. Aho. Tak jsme sbírali i ty. Nejdříve jsme na dvorku z nich udělali takovou sypanou mohylu. Pak jsme říkali, ale tady to nikdo neuvidí na dvoře. Tak nás napadlo, že uděláme mohylu na místě, kde ta sklárna stála.
0: Kde jste nejvíc ta sklíčka nacházeli? Tady asi na poli,
1: tady,
0: ne?
1: Tady na poli všude.
2: Když se zorá pole, tak se najdou.
1: Když se zoralo pole, tak všichni vyrazili na sklíčka.
0: To je zajímavé, že ta huť neexistuje od roku 1899. Tady je letopočet, kdy zanikla. A pořád?
1: Pořád se nachází sklíčka.
0: Máte nějaký úlovek, který máte moc ráda, máte ho doma?
1: Já ne, ale dcera má.
2: Já tady mám takovýhle kytičky.
0: Paní Vlasta Pechová ukazuje kytičku, potom tak. To je uzávěr do nějaké té lékovky medicínské.
2: A hodně mě baví sklíčka, který už jsou takovýhle úlomky. Když se to prosvítí, tak je to nádherný. Takovýhle už se těžko najde. Tady taky hezká taková kulička, nebo tohle to byly asi držadla, mamko, nebo co je to? A tenhle, viď, tenhle, to bude z lahve, to je nějaký myslivec, bych tak typla, tady drží zajíce. Mami, tohle je ten kousek, co chtěli dopacovat.
1: Do muzea, ale nedali jsme ho.
2: No, protože chceme mít taky naše poklady, přímo v tom místě.
0: Když jste to vytvořili, tu mohylu, a nechali osadit cedulkou, zde stála Josefínská huť, jaký byl ohlas tady od sousedů, protože je vás tady hrozně málo.
1: Když jsme řekli, že tady postavíme mohylku, tak se nabídli i s pomocí. Takže společnými silami.
0: A zastavují se u toho lidé, kteří projíždějí, nebo někdo cíleně se přijede podívat?
1: Určitě kolaři, když projíždějí, tak se tady fotí.
2: A hlavně tady ty sklíčka kolem, to jsme tady už nedávali. My to asi lidi, jak sem přijdou, a když to najdou, tak to přinesou. No dají to sem, položí to k té mohylce.
0: Z Josefínské hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Na skleněné poklady spole z Josefínské hutě se můžete podívat ve fotogalerii na naší stránce vysočina.rozhlas.cz. A jak zvládnout různě staré děti v jedné třídě, dobře vědí učitelé v malotřídkách, a do jedné z nich vás za chvíli vezmeme.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na Šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: z Vysočiny.
1: Začal nový školní rok. Vedle velkých škol s mnoha třídami najdeme na Vysočině i pár takových, kde se v jedné třídě vzdělávají děti z několika ročníků současně. Jedna z malotřídek funguje i ve Věžnici na Havlíčkobrodsku, kde letos přivítali ve školních lavicích přes 30 žáků.
2: Jsme v základní amatérské škole ve Věžnici s panem ředitelem Ivem Kotlvašrem. Kolik máte žáků?
3: Na základní škole letos budeme mít 32 žáků na malotřídní škole a ve školce 24.
2: Jak to funguje, malotřídka? Kolik je tady členů pedagogického sboru?
3: My jsme dvoutřídní škola, takže máme v jedné třídě více ročníků, čili jedna třída má prvňáky, druháky, druhá třída má třeťáky, čtvrťáky a páťáky. Máme ještě další 4 paní učitelky a paní vychovatelku školní družiny a paní asistentku pedagoga.
2: Tady vidíme v chodbě plno diplomů a různých úspěchů.
3: Jsou úspěšní nejen v takových těch fotbalech a vybíjené, ale i hlavně v angličtině. A jinak tady máme přehledy úspěchů těch našich sportovních dní, které děláme ve spolupráci s ostatními malotřídními školami.
2: Taky se dívám, že máte adoptovaná nějaká zvířátka v zoo.
3: Tady vidíte jejich karty.
2: To jsme na chodbě, teď se můžeme jít podívat do třídy.
4: Julie Prokešová. Těším se hodně. Přišla jsem z mateřské dovolené, měla jsem dlouhou pauzu, tak mám plno energie a síly. Teď budu mít celkem 12 dětí v první a druhé třídě.
2: Jak se v takové třídě učí? Jednu část pošlete na zem, ať něco dělají, a druhé zatím něco vysvětlujete. Představuju si to správně?
4: Já myslím, že ano, a máme tady naštěstí ještě i paní asistentku, která nám pomáhá tady s tím dělením těch činností, ale je to určitě náročnější na přípravu. V tom nám pomáhají i různé moderní technologie, že děti můžou sami dělat nějakou práci třeba na tabletu, kterou jim prostě zadáme a oni vlastně už jenom procvičou a ten hlavní blok se s tou druhou třídou a pak se zase vymění.
3: Tady to je všechno postavené na skupinové výuce, spolupráci mezi žáky a náročnější samozřejmě na pozornost a na práci učitele, protože si musí pro jednu vyučovací hodinu nastudovat, připravit vyučovací jednotky, tady v téhle případě 2, pro prvňáky a pro druháky. A navíc ještě musí ty děti nějak propojit v rámci meziročníky, protože jsou jedna třída a musí dělat některé aktivity společně, aby utužili ten školní kolektiv a taky rozdílně, protože každý má prostě jinačí výukový plán.
4: Určitě je to pro ně i přínosné, protože oni se učí vzájemně od sebe a opakujou si ty starší to, co už dělali, a mladší naopak se těší na to, že už umí něco, co ještě ani nemusí umět, takže mají zase v tomhle i nějakou výhodu, bych řekla.
2: Vy učíte taky?
3: Ředitel malotřídní školy taky učí. Já učím češtiny, český jazyk, matematiku, hudební výchovy.
2: Tamhle už vidím bednu plnou
3: tamburín, bubnu a piano.
2: Tohle je větší třída.
3: Tak, tady jsme ve třídě, kde jsou třetíáci, čtvrtíáci, pátíáci, od září tady bude 20 dohromady.
2: Jste rád, že jste na malotřídce, nebo byste raději do velké školy?
3: V velké škole už jsem učil, řediteloval, a tohle to je lepší. Tady znáte všechny příběhy těch dětí. Rodiny, tatínky, maminky, jejich trápení a radosti, takže máte k sobě mnohem blíž a víte o sobě mnohem víc a spoustu věcí dokážete pochopit, proč se dějou. Tím dětem máte blíž v tom smyslu, že víte nějaké souvislosti. Ty děti jsou tady úžasné, já říkám, že to je tady ostrov pohody v takovém tom moři našeho školství a chodím sem rád.
2: Z Věžnice Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A pojďme dál. Jihlavský Buk už podruhé bojuje o titul. Před 23 lety mu pomohli studenti Jihlavského gymnázia. Bude o tom také další příběh z Vysočiny. Tak zůstaňte s námi.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nadace Partnerství, která pravidelně každý rok vyhlašuje anketu Strom roku, letos spustila boj o titul Strom čtvrtstoletí. Vysočina v něm má hned dva zástupce. Chudobínskou borovici a jihlavský buk u kostela svatého Jakuba. Ten se stal stromem roku v roce 2003, kdy mu k vítězství pomohli studenti jihlavského gymnázia.
2: S Martinou Lenertovou a Lindou Janouškovou stojím před jihlavským bukem. A proč jsem tady s vámi? Vy jste před 23 lety byli v té partě, která nominovala buk na strom roku a on vyhrál.
3: Přišla s ním paní profesorka Rychetská, která nám chtěla nějak osvěžit hodiny biologie. Nám to, jako myslím, v těch 12 letech bylo celkem jedno. Ale pak jsme se toho chytli a sbírali jsme hlasy a strom vyhrál.
2: A znali jste ten buk do té doby? Chodili jste sem?
4: Určitě jsme ho znali a prostě je to taková ikona, takže to nebylo těžké se proto nadchnout.
2: Co jste proto udělali?
3: Tenkrát nebyly žádné sociální sítě, takže jsme měli klasický záznamový arch papírový a obcházeli jsme lidi. Samozřejmě asi jsme všichni začali nejdřív u známých, u rodin, no ale pak to došlo i na náměstí a po celém městě jsme chodili. Já sama jsem třeba sbírala hlasy i na rodinný dovolený v kempu u Českých Budějovic, kde ten strom samozřejmě nikdo neznal.
2: Získala jste nějaký hlas?
3: Podepsal mi to úplně každý a my jsme si tenkrát nechali dělat trička, takže já jsem tam chodila v tom tričku, na tom byl ten strom a docela se divím, že jsem to v těch 12 jako zvládla tohle. Myslím, že bych s tím teď měla možná větší problém.
4: Ti lidi, když jsme je oslovovali, tak ten trošku strach tam byl vidět, ale pak když zjistili, že po nich nechcem peníze, tak se vlastně strašně nadchli pro to a vůbec nebyl problém, že to podepsal. Oni tehdy tam museli napsat snad i adresu a podepsat nám to a možná i datum narození, něco takového.
2: Vítězný strom roku získává odbornou péči. Hlídali jste si to, jestli ten náš jihlavský buk dostane?
3: Ten buk byl zrovna ošetřen. To znamená, že my jsme nedostali péči pro strom, ale dostali jsme dva stromy, které jsme si mohli zasadit přímo před gimplem jihlavským. A k tomu máme takovou jako vtipnou historku mezi Ačkem a Bčkem, kde je taková ta zdravá rivalita.
2: Vy jste jedna z Ačka, jedna z Bčka, ano.
3: A myslím, že ta rivalita taková hezká jakoby doteď. Ačko dostalo cedr a ten se chytil a ten tam je prostě doteď, je nádherný, je obrovský. Když jdu kolem, tak si říkám, jako jak jsme ho mohli sázet my, když to bylo tuhle. A Bčko dostalo jiný strom.
4: To byl javor dlanitolistý a to je takový jako keř okrasný s červenýma lističkama a ten prostě asi po dvou letech zašel. Nebo oni nám ho nějaký ukradli?
3: Já myslím, že jeden ukradli, další jim pošel, že na to měli fakt smůlu. Tenkrát z té taky té soutěživosti to bylo, jo, Bčákům to zdechlo, jo. Ale samozřejmě teď by mi to bylo asi i líto. No.
2: Jihlavský buk je teď nominován na strom čtvrtstoletí. Už jste to podepsali?
3: Já ano, už jsem uhnala i spoustu známých, příbuzných, všechny pečlivě otravuju.
4: Já to sdílím na Facebooku.
2: A abych dodala statistiku, skoro 4,5 metru obvod, 130 až 180 let stáří se odhaduje. A já si myslím, že bychom to mohli zakončit tím, že zkusíme ten buk obejmout. Co vy na to? Pomůžeš nám? Máme tady i jednoho mladíka. Tak jdeme na to. 3 dospělí a 1 dítě. Roztáhnout hodně, hodně ruce. Já jsem tady. Máme to. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Já ještě doplním, že pro strom čtvrtstoletí můžete hlasovat až do 5. října na internetových stránkách stromroku.cz. Na konci 19. století si nemajetní lidé přivydělávali výchovou nalezenců a i o tom bude další dnešní příběh z Vysočiny už za 6 minut.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: z Vysočiny.
1: Místní badatelé často při procházení kronik a církevních záznamů narážejí na zajímavé příběhy. Miroslava Jurkasová, kronikářka Otína na Žďársku, zjistila, že v této lokalitě si chudí lidé před více než stolety často brávali na vychování sirotky a pátrala dál.
2: Začala jsem dělat taková sousedská posezení nad místní historií. Sejde se nás tam třeba 10-20, promítáme si třeba fotografie, vzpomíná se. Já řeknu vám, že nejvíc lidé vzpomínají na posezení, které bylo věnováno Vídni.
3: Mluvíme o takových těch sluštičkách, řemeslnicích, kteří tam odcházeli.
2: Musím říct, že odtud odcházelo poměrně hodně lidí. Jsem probírala kroniky a narazila jsem na pojem vídeňské nalezeňa.
3: Teď si tak představuji právě ty služky, které odešly odsud do Vídně.
2: Pokud měla dobré zaměstnání, tak jenom porodila ve Vídni a dítě odložila. Nebo se zaměstnání vzala a přijela rodit domů. Tak to udělala třeba příbuzná z naší rodiny, že přijela, porodila u maminky, dítě nechala doma a jela zpět.
3: Štěstí, že to dítě přijala ta rodina.
2: Ty, co porodili v té vídeňské porodnici, tak vlastně ten nalezinec byl jakousi přestupní stanici pro to dítě. Matka zaplatila za pobyt tomu dítěti, nebo tam zůstala ještě 4 týdny jako kojná, když nemohla zaplatit, a ten novorozenec 8. den byl dán do opatrování pěstunce.
3: My tady máme před sebou na počítači seznam z matriky zemřelých, to je řádku.
2: Každý rok 2-3 děti a to je jenom Geršov. Všechno to byly děti na konci toho 19. století.
3: Jak se ta nalezeňátka dostala potom sem?
2: Musela si je tam ta pěstounka vyzvednout.
3: Proč si pěstouni, i když byli chudí, ty děti brali?
2: Jako ekonomické přilepšení. Dostávali každý měsíc peníze.
3: To, že je nalezenec, tak to dítě mělo v dokladech celý život.
2: Ano. A celý život se to s ním táhlo.
3: A teď se tady dívám na seznam na čísle popisném 2 v Geršově. U Josefa a Rozálie Simajchlů byl mu 1 měsíc, když zemřel.
2: A u nás byl taky...
3: U Tomáše a Františky Jurkasových. Vít Karel v 5 měsících na enteres.
2: Zánět z žaludku. Kdybyste chtěla šťastný konec...
3: No to bych chtěla.
2: Tak tady jste brožurky. Ve Velké Meziříči žije vdova jménem Alojzie Dočkalová. Tato vdova dělnickou prací se živí, jelikož není z to nejnutnější potřeby pro svou výživu si obstarati, odchovává ubohé sirotečky z porodnice. Z vídeňské porodnice odnesla již 8 chlapců, které náležitě vychovala, a jak mateřsky se o ně starala, vysvítá již z toho, že doposud její odchovanci rádi si na ní vzpomínají. Jeden z jejich odchovanců jménem Eduard Kaňka vyučí se šefcovskému řemeslu ve Vídni, ze skromného svého výdělku zasílá oné vdově každého roku k svátku 2-3 zlaté na přilepšenou.
3: Z Geršova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A ještě si pojďme pustit jeden příběh za chvíli. Květiny, keříky nebo mladé stromky, které zkrášlují kříže v okolí Nového Veselí. A kdo za tím stojí, zjistíme.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vysočiny.
1: Když necháte nějaké místo zarůstat a nestaráte se o něj, přitáhne další nepořádek. A naopak, když místo zkrášlíte, najednou se ho ujme někdo další a zůstane upravené. Toho si všiml farář Jan Peňáz z Nového Veselí, když už před desítkami let začal upravovat prostory kolem křížů rozmístěných v krajině. K jeho 75. narozeninám letos v létě vyšla knížka, která tyto kříže a drobné církevní stavby na Novoveselsku a Bohdalovsku mapuje. Některé jsme si byli prohlédnout.
2: Na křižovatce Matějov újezd s panem farářem Janem Peňázem z Nového Veselí. Jsme tu hlavně kvůli tomu křížku.
3: To už mě napadlo, když jsem byl na prvním místě v Moutnicích u Brna, to už je 40 let. Tam byly krásný kříže a kolem bylo křoví. Tak jsem si říkal, to by chtělo trošku skulturnit, aby to křovisko nebo nějaké ty kopřivy nepřitahovaly někoho ještě tam nějaký odpadek přidat. Tak s ministranty, ještě to vzpomínají, po letech jsme jezdili a trošku to očistili. Někdy jsem tam taky dal nějaké stromky, tak jsme to pak ještě jezdili zalívat. No a tak mě to vlastně provázelo po celý kněžský život. Pak jsem přišel sem před 9 roky do Nového Veselí. Taky jsem viděl jeden kříž na louce, kolem něj maliní a kopřivy, tak jsem to očistil.
2: Funguje to tak, že když se to zkulturní a zkrásní, tak se o to najednou začne někdo starat.
3: Přesně, a je to navíc i biblický citát, že propast volá po propasti. Čili smetí, zmatky, nepořádek přibolává další nepořádek a skutečně se plní i v dobrém slova smyslu tento citát, když se udělá trošku pořádek, občas se někdo přidá a pokračuje v tom, nebo to ještě dotáhne.
2: Dokazuje to i kříž na svahu nad Matějovem, kam jsme se přesunuli.
3: Když jsem sem přišel, tato lípa byla zarostlá těmi výhonky, takový křoví tady bylo. Tak jsem to všechno ořezal a pak jsem zjistil, že tam byla ta keška schovaná, taky tam doposud a jenom takhle zakrytá kamenem. Jo.
2: Jste ji tak trošku odhalil.
3: No. A pak už pokračuje. Dali sem lípu novou, místo toho pařezu, a potom zemřela v domově důchodců poslední dědička těchto polí, tak její rodina, jsem dali její památku, je to paní Ružičková, tak jsem dali taky Ružičku, jo. Ale kříž je Chlubnův z roku 1819.
2: Je to tady v tom kříži, tenhle to počet. Je to nějaká tradice vždycky dát z každé strany jednu lípu?
3: Jo, symetrie. Dva stromy, když 4 stromy, bylo to vyvážen rovnová.
2: A díky vaší péči o křížky vznikla dokonce knížka Příběhy vepsané do krajiny. Kapličky, boží muka, kříže a smírčí kameny na Novoveselsku a Bohdalovsku.
3: To jsou ty moje farnosti. To je okruh, který mám v té duchovní správě, jak se říká. Jich tam dal 112.
2: 112 těch míst. U každého kříže je fotka a taky je popsaná jeho historie.
3: Je to týmová práce, fotografie, tak do toho se pustila paní učitelka Jurková a ten text do toho se pustila veselská kronikářka paní Marcela Bencelidesová, která trošku je zvyklá na ty různé gruntovní knihy a sčítací archy a takové různé ty seznamy, stručné dějiny každého kříže. Ten kříž v krajině, který ještě zkrášluje a zase ta krajina ho doplňuje. To je ta krása toho stvoření.
2: Z Matějova a Nového Veselí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A to je tečka za dnešními příběhy z Vysočiny. Všechny je najdete na našem webu, včetně fotografií. vysočina.rozhlas.cz. Tak se podívejte. Po 10. hodině se můžete těšit na pokračování pochoutkového roku a pro tuto chvíli se loučí Lídie Jakubičková. Přeji vám dobrý poslech i nadále a naslyšenou příště.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Třešti začíná působit nový skautský oddíl. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Trumpovi vyjednavači Kušner a Vitkov jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Teploty do 22 stupňů a většinou polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nový skautský oddíl vzniká v Třešti, je v něm zapsaných 36 dětí. Zázemí pro klubovnu poskytlo město, skauti zaplatí energie. Vedoucí musí 4 místnosti ještě vybavit.
2: Takový holobit zatím trošku, třeba do té úvodní místnosti botník, šatník nebo nějaký skříně, regály, nějaký další stoly.
3: Provádí mě po klubovně zástupce vedoucího třešského oddílu Tomáš Svoboda. Mezi vedoucí se přihlásil i Vojtěch Kalčík.
4: Když jsem slyšel, že se tady má rozjíždět skaut, no a už jsem přemýšlel, že mám 3 děti, jsem si říkal, že to je příležitost. Bylo vidět, že je potřeba s tím pomoct, že není moc lidí, tak jsem říkal, že to zkusím.
3: Zahajovací schůzka nového oddílu skautů je naplánovaná na 5. října. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se budou muset v nadcházejícím týdnu znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení. Říká to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
0: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je přijal ruský prezident Vladimír Putin. Jednání trvalo 3 hodiny a poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
6: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve 3. kole. Menšík podlehl domácímu Tienovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve 3. kole vypadly také Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové. Počasí. V Jihlavě a Košeticích teď mají 15 stupňů, v Dukovanech 16. Bude většinou polojasno s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 mezi 104. a 112. kilometrem za Větrným Jeníkovem. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, nejsem to já, jsem to já, nejsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy Porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek. Jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že jí nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
3: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přátelé, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože... Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejde tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko. No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné. A držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla. Taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: nebude. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže že stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo,
3: otravuje. Máte
4: tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Začala houbařská sezona. Nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Na Lipnici dnes filmaři natáčí pohádku. Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz. Důvodem je aktivita nedaleké sopky. Teploty do 22 stupňů a většinou polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo také v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezona hřibů.
7: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
6: Podle Ševčíkové je teď ale sezona i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Lipnice nad Sázavou dnes patří filmařům. Natáčet tam budou závěrečný díl pohádkové trilogie o princezně zakleté v čase. Hlavními protagonisty snímku, který půjde do kin s názvem Princ zakletý v čase, jsou herci Marek Lambora, Natálie Germány, Eliška Křenková nebo Roman Zach. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Zatím není jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
8: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Hokejisté Pardubice a Plzně vyhráli i druhé utkání v Lize mistrů. Dynamo po druhé neinkasovalo a porazilo švédské Žogle 1-0. Plzeň zvítězila nad polskými Tychy 2-1. Naopak Liberec prohrál i po druhé, tentokrát v Salzburku 0-3.
0: Počasí.
6: V Třebíči teď mají 11 stupňů, ve Vatíně a Novém Rychnově 14. Bude většinou polojasno s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Pozorněte na silnici 38. Mezi Jihlavou a Golčovým Jeníkovem se bude po celý den pohybovat pomalu jedoucí servisní technika silničářů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 11. hodině a já vás všechny zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Přeji příjemný a pohodový poslech a nerušené nedělní dopoledne.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
9: No a je tu nový školní rok a také nová sezóna vašeho oblíbeného pořadu Pojďte s námi do zoo. Dneska navštívíme ještěrku s trnem a také představíme novou výhru, která stojí za to. Tak buďte s námi, do zoo vyrážíme hned po písnice Michala Davida. Jmenuje se Nenapovídej.

0: doslova její práce, protože ty drobné ještěrky, které dneska uvidíš, tak ona odchovala vlastně doma a donesla je sem a je to trnorep.
1: Petra Škárková trnorepa drží v rukou. No je to krásná ještěrka. Flekatě zelená, se žlutými proužky a opravdu trnovým ocasem.
2: Tohle to zrovna, co jsem přinesla, tak je sameček, proto je takhle krásný.
1: Kde má trnorep doma?
2: Jsou z Blízkého východu. Vlastně tady ten trnorep zdobený se vyskytuje i poblíž Meky, takže kdo jde na pouť do Meky, může potkat trnorepa.
1: Mám se trnorepu bát?
2: Určitě ne. Je to bíložravec, není jedovatý. Jediný, čím on se brání, je útěk do skalní štěrbiny, kde se zabarikáduje svým ocasem.
1: Můžu sahnout také, vy na něj saháte. A je to ostré, když jdu proti trnu, tak je to ostré, takže tím dokáže jako i mrsknout.
2: Dokáže, on když se rozčiluje, tak jako dělá takový taneček. Občas mě hryzne.
1: Teď na nás otevřel pusu.
2: Ano, on má takový, tak v podstatě zubní lišty, trošičku jako pilka to je.
1: Vy je odchováváte doma a tady před námi v teráriu jsou mrňouskové, to nemá snad ani 10 cm i s tím ocasem. Snesou se třeba dva trnorepové nebo několik spolu?
2: No to je právě ten problém, proč je chovám doma a nemáme je tady v zoo, kromě tady toho jednoho samce jako expoziční zvíře. Je potřeba chovat i odděleně, takže já mám doma celou stěnu terária a v každém zvláště samec, samice, samec, samice. A jediný, kdy se setkávají, tak je na páření, což bývá na jaře. A začíná rodeo, protože ta samice, matka rodu, která tady všechny mláďata nám obstarala, tak je velice nesnášenlivá, velice emancipovaná.
1: Se jí nedivím, je to hrdinka.
2: Ano, ty první páření jsme prostě prošustrovali tím, že ona toho samce přemohla, shodila a nebylo nic.
1: Jste pomáhali?
2: Museli kluci trošičku dostat víc odvahy, či oni se jí báli. Nakonec jsem to dělala tak, že jsem ty samce nechala soubojovat. A on jak jim vstoupnul adrenalin, testosteron, rozdivočili se, tak jsem je chytla, dala k samici a oni jak byli v tom ajfru, ona totiž potřebuje dominantního samce.
1: Tak kdo by chtěl pod pantofláka?
2: Ano, ano, ano. A my toho šampiona vlastně musíme takhle vyrobit. A potom je zase rozdělím, kluci odpočívají, samička kine.
1: Vyleze vajíčko nebo vyleze ještěrka?
2: Vajíčko. V teráriu udělám velikou hromadu substrátu a večer nebo v noci slyším škrapkání, takže vstanu a vytáhnu vajíčka.
1: Vajíčka jdou do inkubátoru?
2: Já si nosím inkubátor domů, abych ty vajíčka nepoškodila.
1: To máte doma takový jurský park?
2: Spíš mateřskou školku.
3: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Co je to záchovný program a jak vůbec funguje?
5: Záchovný program je vlastně program na zachování, což je logicky, že když je záchovný, na zachování toho druhu v chovech zoologických zahrad. A vlastně jde o to, aby těch zvířat bylo dostatek v nějakém počtu a měli nějakou genetickou a demografickou strukturu. Ono to zní hrozně učeně, ale je to přitom jako velmi jednoduchý. Měli bychom tam mít prostě zvířata v určitém věku, který jsou schopní se mezi sebou rozmnožovat a vlastně i nějak geneticky na sebe kompatibilní. To samozřejmě závisí, z kolika zvířat ty chovní programy vznikaly. Mnohdy máme ty chovy velmi omezené, nebo ty zdroje velmi omezené.
3: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: No a zatím už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Držím palce, posílám další muziku. Olga Blechová, Valdemar Matuška a jejich Boty toulaví. Hezké dopoledne přeje od mikrofonu Joža Kolář.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Baláš Střihavka Pavlíček, země vzdálená, nedělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď mám pro vás pozvánku jak k aktivnímu, tak vlastně i pasivnímu sportu, protože už dnes v poledne odstartuje jihlavský půlmaraton. Všechno se to koná v areálu Českého mlýna v Jihlavě, kde už se koná program vlastně od dopoledne až do 16 hodin. Za sebou už máte dopolední rodinný běh a teď nás čekají hlavní závody, protože hlavní start půlmaratonu je plánován na 12. hodinu. Poté odstartuje i štafetový půlmaraton a před půl jednou závod na 10 kilometrů. www.jihlavskýpulmaraton.cz, tam najdete další informace, muziku v našem vysílání.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A s tou muzikou přichází kapela Bee Gees. No a jaký bude další program? O sportu bude řeč i za pár minut. Obě hráli proti favoritkám, obě měly šance a dotáhli zápas do tiebreaku. Nakonec ale tenistky Nikola Bartuňková a Marie Bousková na US Open končí. Uslyšíte o tom za chvíli v reportáži. Teď slibovaní Bee Gees. Hezký poslech.

0: A tenistka Marie Bousková se do třetího kola US Open neprobojovala. S šestinásobnou grandslamovou vítězkou v singlu Igou Świątekovou prohrála 2x6-7.
1: V obou setech ale měla Marie Bousková šanci. V první sadě vedla 6-5 a servírovala. Ve druhé měla při podání Świątekové 3 setboly. S Polkou ale nakonec prohrála i po čtvrté v kariéře. Nicméně po utkání našla i pozitiva.
2: Nepřipadá mi, že se tak nějak jakože přepínem, jako bylo předtím, že jenom s ní vydržet ve výměnách bylo jakože hrozně těžký a dneska mi to připadalo, že prostě hrajeme hra na hru a byl to otevřenější, takže to je samozřejmě dobrý takový první krok, ale samozřejmě chci víc a doufám, že příště už to vyjde.
1: Vyprávěla Marie Bousková, která se na dvorci musela smířit, že fanoušci přejí spíš její soupeřce. O poznání jiná situace byla v souboji Nikoly Bartuňkové s úřadující vítězkou Roland Garros s Mirou Andrejevovou z Ruska. Češka sice prohrála 2-6 a 6-7, ale mohla se spolehnout zejména v druhé sadě na podporu z tribun.
3: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Řekla 20-letá Nikola Bartuňková, která má za sebou poprvé v kariéře sezonu, kde se podívala pokaždé do hlavní fáze grandslamového turnaje. Výsledkem jsou 3 účasti ve třetím kole. Bartuňková je s touto bilancí velmi spokojená. Zároveň si uvědomuje, že k dalšímu posunu potřebuje odehrát víc zápasů s elitními tenistkami. S Andrejevovou hrála totiž možná až za hranou rizika.
3: Šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální. Prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
1: Vyprávěla po konci na US Open Nikola Bartuňková. Jedinou českou zástupkyní tak v ženském pavouku zůstala Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.

0: Romantiky v pozdním dopoledni nebo v brzkém poledni nedělním. Záleží na tom, jak to budete. Je 11 hodin 42,5 minuty a vaším společníkem zůstává i nadále vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já jsem tomu moc rád. Co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chvíli doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

František Nedvěd zpíval o tom, že je půlnoc, blíží se 12. hodina, ale nikoliv ta půlnoční, ale polední, tak je možná čas, kdy usednete k obědu a ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina se zaposloucháte do písniček na přání, do písniček pro Vysočinu. Já už se teď těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace za pár minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Na trati Hlinsko-Havlíčkův-Brod budou jezdit elektrické vlaky. V Jihlavě se houbařům otevírá mykologická poradna. Odpoledne bude převážně polojasné, teploty nejvýš 22 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Obchodní inspekce od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé praktiky. Podle mluvčího inspekce Františka Kotrby také obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než ho zlevnili.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, celkově za skoro 24 milionů korun. Na trati z Hlinska do Havlíčkova Brodu budou jezdit elektrické vlaky. Správa železnic připravuje modernizaci 40-kilometrového úseku. Přestavba bude stát miliardu korun a měla by začít v roce 2028. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabeleho se tím zkrátí jízdní doba mezi oběma městy.
3: Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se díky investici zkrátí přibližně o 7 minut. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
1: Houbaři budou moci v Jihlavě od zítřka využívat služeb mykologické poradny. Otevřená bude v přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí, a to až do konce října, každé pondělí mezi 16. a 17. hodinou. Houby do poradny by lidé měli přinášet neořezané a čerstvé. Bezmála 2 miliony voličů mohou v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vybírat své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo, AfD, má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumu míří k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
4: Lídr AfD v Sasko-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AfD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Třebíčtí baseballisté v nadstavbě o extraligu porazili tým Sabat Praha jasně 13-2. Nuclears si tím upevnili čtvrté místo v tabulce a vylepšili šance na udržení v nejvyšší soutěži. Se stejným soupeřem se utkají ještě dnes od 13 hodin, tentokrát ale na hřišti v Praze.
0: Počasí.
1: V Telči je teď 16 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Velkém Meziříčí 18. Odpoledne čekáme převážně polojasno, na severu Vysočiny přechodně oblačno, k večeru bude na většině území z kraje skoro jasno. Teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku projíždějte opatrně po silnici číslo 403 mezi obcemi Urbanov a Nevcehle. Odklízejí tam havárii osobního auta. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 12. hodině vám přeji dobrou chuť k nedělnímu obědu a skvělý poslech vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Startují písničky pro Vysočinu jako každý den mezi 12. a 13. hodinou. Tak čekám na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Linka je 22 155 49 99 a nebo můžete využít také internet vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu. A poslední varianta, napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky. Bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A v tuto chvíli také s Daliborem Jandou, který nám zaspívá o tom, jaké to je, když člověk žije jako kaskadér.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolal Jarda toho času z Kostelního Vydří, jinak Zlačec. Jardo, vítej ve vysílání, ahoj.
2: Ahoj Joško, dnes si připomínáme nedožité 80. narozeniny vynikající zpěvačky Hanky Zagorové. To musím přiznat, strašně jsem miloval ty její písničky. Vlastně bavili jsme se o tom a i vzhledu byla to krásná žena a nicméně odešla strašně brzy vlastně, teď už je to vlastně 4 roky, jestli se nepletu, co zemřela, vlastně nedožití 76. Ne, má, má,

Nedělní polední písničky pro Vysočinu plní další přání. Tentokrát je to z internetových stránek vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu. Dobrý den, včera oslavil své krásné 78. narozeniny můj děda Václav Přibyl z Kámena u Pacova. Milý dědo, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a ať jsi stále tak čiperný, jak čiperka. Ať ti tvoji králíci dělají pořád tak velkou radost. Máme tě moc rádi a posíláme tě Karla Gota a písničku Být stále mlád. Děkujeme, posílá to vnuk Tomáš s přítelkyní Natálkou. Já se k přání přidávám a písničku už pouštím mezi vás. Tak ať se vám Karel Gott líbí.

Nedělní písničky pro Vysočinu pokračují, tentokrát s SMS-kou. Milý Jožo, prosila bych zahrát k zítřejšímu 26. výročí sňatku mě a hlavně manželovi od Lucky Vondráčkové Růže. Děkuji, Ivona z Pelhřimova. Tak já také moc a moc gratuluji, držím palce, ať váš život společný je dále takový krásný a voňavý jako růže, o kterých Lucka zpívá.

0: fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na Šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A jdeme splnit další přání. Z SNSky prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Panenka z Kouta. Mnohokrát děkuji, Verča z Pelhřimova. Písničku do Pelhřimova posíláme a pošleme rádi i tu vaši. Stačí napsat nebo zavolat. Až do 13. hodiny fungují písničky pro Vysočinu jako každý den na volnách Českého rozhlasu Vysočina mezi 12. a 13. hodinou. Žakulář je s vámi u mikrofonu a přeje vám všem příjemný a pohodový poslech a skvělou neděli. Je 6. září.

0: Paní Jana z Kuječína je na telefonu. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, pane Kolář, přeji vám a všem posluchačům. A bych poslala všem přátelům a známým, s kterými si posíláme písničky. Písnička bude i pro vás. A poslala bych pohádkovou písničku a všem vám přeju hezký den a hlavně pevné zdravíčko.
0: Děkujeme, děkuju. Posíláme Popelku s Evou Hruškovou a Jiřím Štědroně. Mějte se hezky, naslyšenou, pěkný den.
1: Nashledanou.

Dobrý den, zahrajte prosím především pro nás pamětníky, kteří u táboráku zpívali písničku Zelené pláně. V roce 1964 ji naspíval Josef Zima. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji panu Jarkovi za hudební výběr a tento hudební výlet do historie samozřejmě rád z vysílání Českého rozhlasu Vysočina posílám. Josef Zima, Zelené pláně.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví z větrných stran, dá, že jen pro ní voní.

Dobrý den, mohu poprosit zahrát Martičku Kubišovou a její úžasnou Magdalénu dnešním Boleslavům k svátku. Děkuji a všem pěkný den přeji Péťa z Brodu. Já děkuji za přání, zdravím Boleslavy a písničku posílám.

Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají, panenku z Kouta. Mnohokrát děkuji. Verča z Peleřimova. Já zdravím paní Verču do Peleřimova, naši pravidelnou věrnou skalní posluchačku. A Marcela z Moška za váma samozřejmě rád posílám. No a splním i to vaše hudební přání. Víte, jakou písničku byste chtěli slyšet do 13. hodiny? Tak si o ní napište. Ideálně třeba zavolejte 22 155 49 99. To je telefonní linka, která je vám naprosto plně k dispozici. Společně se mnou. Já jsem Jožek Kolář. Hezký poslech.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme splnit další přání, tentokrát telefonické. Kdo pak je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Kovářu, telefonu Pavel, já vás zdravím, přeju vám krásnou neděli.
1: Já vás také zdravím, děkuju.
2: Já jsem si od vás od písničku od Eda Sheerana Perfect a zahrál bych tu projítku, že ji moc miluji, strašně moc mi chybí a moc si děkuju za dárečky, které mi dovezla z dovolený. A přeju vám všem nádherný den nedělního. Hezkej bytek víkendu. Díky moc za zahrání.
1: Vám také díky moc, ať Ed Sheeran udělá radost. Naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Ed Sheeran odchází. Pan Vítek Střebíče přichází na naši telefonní linku. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Krásný dobrý den, já vás zdravím. Zdravím taky všechny přátelé tohohle rádia a písničku, na který jsme se domluvili. Bych chtěl nechat zahrát jako vždy asi pro manželku, pak by to bylo pro maminku, pro Kvajzrovi, pro Svobodovi, děduji, bábičku, pro Slávku do Třebíče a pro všechny, kterým nedá někdo zahrát. A tady pro tu Moniku, co tady lítá s těma talířema.
0: Dobře, tak posíláme bránu milenců, ať se všem líbí.
1: A samozřejmě pro vás ještě taky.
0: No děkuju, děkuju. Mějte se krásně, naslyšenou.

Hezkou neděli vám všem. Dnes má 54. narozeniny Jevgen Hutz, americký zpěvák, DJ a herec ukrajinského původu, známý z gypsy punkové skupiny Gogol Bordello, která často koncertuje i u nás. Naposledy letos v srpnu na festivalu v Trutnově, tak něco od nich všem přátelům, kteří podnítili můj zájem, zejména Davidovi Svobodovi, Sylvie z Prahy podepsána. Tak písničku posíláme. Pala Tutte, tak se jmenuje.

0: Ta je...
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Zdravím všechny regionáky a všechny lidi do Veterného Jeníkova, kteří mají teď krásnou pouť, a vybral jsem od Vaška Neckáře Šalalalalí, díky, Luba. Posíláme samozřejmě.

Václav Leskář odchází a když se dívám na hodiny, je mi úplně jasné, že před námi je také finále a závěr dnešních písniček pro Vysočinu. Tak pokud jsme tu vaši dneska nezahráli, nebuďte smutní, protože každý den mezi 12. a 13. hodinou vysíláme písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Tak pojďme přečíst to poslední. Zdravím všechny posluchače. Krásnou písničku má zpěváčka LP Girls Go Wild. Mohu poprosit zahrát. Udělalo by mi to obrovskou radost. Mně i mé ženě Jiřině, napsal Pavel Bartl. Tak písnička je připravena a co nás čeká a nemine po 13. hodině, je po prázdninách, takže se do našeho vysílání vrací výlety. Reportáže z hradu, zámku, rozhleden, jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Jako vždy moderuje Pavel Kudrna. Hned po zprávách po 13. hodině. Jože Kolář, ten vám přeje hezké odpoledne, no a těší se na vás po zprávách po hodině 14. Buďte s námi a mějte se hezky.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Škola v Lukách nad Jihlavou zavede čipy pro vstup. Erupce indonéské sopky zastavila lety, školní výuku a rybolov. Odpoledne bude převážně polojasné, teploty nejvýš 22 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z něj Německo obvinilo Moskvu, ta to ovšem odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
3: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
1: Podle Andreje Babiše je Česko pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků. Čipy pro vstup do školy chce v nejbližších týdnech zavést základní škola v Lukách nad Jihlavou. Měly by zajistit větší bezpečnost dětí. Zároveň budou propojené s informačním systémem bakaláři, což přinese výhody i rodičům, uvedl ředitel školy Michal Vrzáček.
4: Ve chvíli, kdyby žáci přišli do školy, čipli by si, tak rodič, zejména u těch malých dětí, by viděl, že ve škole ve chvíli, kdy odchází, tak by viděl, že odchází ze školy a nemusel by se třeba bát, nebo by odpadlo nějaké strachování, jestli někde třeba to dítě nezabloudilo nebo se mu něco nestalo.
1: Po erupci indonéské sopky Anak Krakatoa 6 letišť zastavilo provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Pozastavené jsou také některé školní aktivity a rybolov. Sopka od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury dosáhl sopečný popel místy až do výšky 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že nehrozí bezprostředně střední riziko tsunami.
2: Sport.
1: České basketbalistky dnes budou hrát druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Ve 14 hodin a 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. Zítra české reprezentantky narazí ještě na obhájkyně titulu ze Spojených států.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě nebo Humpolci je teď 17 stupňů, v Dukovanech 19. Odpoledne čekáme převážně polojasno, na severu Vysočiny přechodně oblačno, večer bude na většině území kraje skoro jasno. Teploty dosáhnou 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 buďte opatrní v úseku mezi Větrným Jeníkovem a Pávovem, konkrétně od 104. až po 112. kilometr ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a prosečou trávu. Nehody teď nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle krátce po 13. hodině a to je čas pro výlety a Pavla Kudrnu. Jože Kolář přeje šťastnou cestu.
2: Výlety.
6: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi. Tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou, a to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou.

0: Los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí 6 ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili 7 svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
1: Vlastně proto se tomu říká 7 křížů.
0: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
1: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
0: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých 7 let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
1: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
0: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k vysokému kameni.
1: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
0: Ano, jezera, Otmuchovské a Nyské jezero.
2: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané 7 křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

třeba cupky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říkáme Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary.
3: Projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
3: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
3: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vilém čís strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, to je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Strejčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Viršmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sát, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinsky Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky, pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září. Hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše, vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu. A ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká?
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá, teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech, té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Jihlava zvažuje rozšíření parkování na Schatzbergu. Začala houbařská sezóna, objevují se ale také jedovaté houby. Zítřek bude nejdříve slunečný, postupně přibude oblačnosti, teploty až 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42 korun 34 haléřů a nafta skoro 46 korun, někde se blíží k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
0: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Rozšířit parkování v lokalitě Schatzberg plánuje město Jihlava. Podle jeho údajů už současná kapacita parkoviště u sjezdovky není v zimních měsících dostatečná. Do budoucna se navíc počítá se zvýšeným výletním a turistickým ruchem.
3: Současná odstavná plocha u sjezdovky má kapacitu zhruba 150 míst. Nové parkoviště by mělo pojmout auta dalších lidí, kteří na Schatzberg míří například kvůli orientačnímu běhu nebo budou navštěvovat připravovaný hornický skanzen či rozhlednu. Magistrát v současné době počítá s tím, že by se nová parkovací místa stavěla postupně. František Jirků, Český rozhlas.
0: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo v Orlických horách. Pomohl tomu déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Mikološky Hany Ševčíkové z Moravského zemského muzea navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
4: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
0: Podle Hany Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu Kyjeva. Včera se v Kremlu setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně prohlásil, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech.
1: Sport.
0: Fotbalový záložník Sebastian Boháč po dvou měsících opustil Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informují na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západočechy do jediného prvoligového zápasu.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 18 stupňů, v Třebíči nebo Telči 20. V noci teploty poklesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích lokálně až na 4 stupně a kránu se také v údolích můžou tvořit mlhy. Zítra nás čeká zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Výjimečně spíše na severu Vysočiny se může vyskytnout slabý déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 buďte opatrní mezi 150. a 141. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu, omezení je nicméně pouze u krajnice. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné pohodové nedělní odpoledne. Za chvíli zamíříme za sportem. Dnešní soupeřky Češek na světovém šampionátu Číňanky přišly krátce před turnajem v Berlíně o jednu z hlavních opor. A to z dost překvapivých důvodů. Mluvit o tom budeme v našem vysílání hned po písničce kapely No Name.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
5: No a ta písnička se jmenuje Nie alebo áno, ale to jste určitě pozvali, tak já už budu sticha, abyste si ji mohli vychutnat. Tedy muziku, kapely No Name a zpěv

0: České basketbalistky mají velmi pravděpodobně poslední šanci zabojovat na mistrovství světa v Berlíně o výhru, která by jim mohla stačit na postup ze skupiny. Odpoledne nastoupí proti finalistkám z minulého světového šampionátu Číňankám. Těm ale na turnaji v Berlíně chybí jedna z důležitých a tradičních opor.
1: Vypadá to, že ta Lie nedorazí kvůli ztracenému pasu, tak si myslím, že to by taky mohlo pomoct. Je to zajímavý, nevím, jestli to je pravda, nebo jestli zatím něco jiného, ale to se asi nedozvíme.
2: Zraněná pivotka Minnesota v WNBA Ima Čechová po příjezdu do Berlína, kde jen podporuje reprezentační spoluhráčky, mluvila také o kolegyni Lie Ju z Dallasu. Dvoumetrová basketbalistka opravdu nakonec chybí na mistrovství světa. Jako oficiální důvod čínská výprava uvedla, že se její cestovní pas, zaslaný z vlasti poštou zpátky do Spojených států amerických zámoří, ztratil a nový se nepovedlo vyřídit včas.
3: Byl jsem strašně překvapený, když jsem tu novinku viděl na sítích. To, že nějaký hráčky měli problémy s vízama a nepřijala půlka týmu, tak to už se nám stalo v Číně. Jižní Sudán měli tyhle ty problémy, ale aby jedna z klíčových hráček takhle důležitá prostě nepřijela jenom proto, že se jí při vyřizování víz někde po cestě ztratil pas, tak to je, nechtěl bych být v její kůži a ani v kůži jakoby Číňanek.
2: Říká asistent Martin

0: Byla vyděšená, že se třeba taky ztratil, takže určitě to není nic příjemného u nich, ale pro nás je to malé bezvýznamné plus.
1: Věří Stoupalová před soubojem s Čínou, který bude zřejmě klíčový v boji o postup. Začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 14:30 a pokud to české basketbalistky zvládnou, velmi pravděpodobně si zajistí překvapivý postup do play-off světového šampionátu. Z Berlína Jakub Kanta, Český rozhlas.

Do nového školního roku s boží podporou. Jihlavští školáci měli včera možnost nechat si požehnat svoje aktovky. V kostele svatého Jakuba Většího se jich sešly desítky. Nechyběl tam ani náš reportér, no a co natočil, si můžete poslechnout za malou chvíli. Hned po písnice od Ivety Bartošové. Jmenuje se Tichá píseň. A já vám přeji příjemné pohodové nedělní odpoledne a skvělý poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: Do kostela svatého Jakuba Většího včera přicházeli věřící s nezvyklými zavazadly. Zejména ti menší se sebou nesli aktovky, batušky, ale také třeba jen nové penály. Měli totiž možnost si je nechat požehnat a nastoupit do školního roku s boží podporou.
1: Do kostela a s aktovkou?
2: Do kostela s aktovkou dneska bude pan farář žehnat dětem aktovky a batušky na kroužky.
1: Do kostela svatého Jakuba Většího v Jihlavě se schází věřící na bohoslužbu. Je sobota odpoledne. A ta dnešní mše je tak trošku jiná, zejména ti menší si sebou nosí docela nezvyklé propriety, a to aktovky.
3: Já nesu jedno segře.
1: Tady to je malé? A ty už chodíš do školy?
3: Ne.
1: Takže asi to je ten batoušek na kroužek.
2: Ano, to je batoušek na kroužek pro Klárinku.
1: No a půjdeme dovnitř, protože mše a žehnání začne už každým okamžikem.

0: tu dnešní speciální bohoslužbu k zahájení nového školního roku bude jako host sloužit generální vikář Pavel Kavka. Mě samozřejmě zajímalo, kde se zrodil ten nápad žehnat na začátek školního roku aktovkám a penálům, a proto jsem se ještě před bohoslužbou setkal s jihlavským farářem Marianem Jiřím Huskem.
1: To už patří normálně k tradici toho, co děláme. To už jsem dělával v minulých farnostech, minulé roky. Prostě začíná školní rok a je potřeba s božím požehnáním do toho jít.
2: Tady v Jihlavě to pokolikáte už?
1: Já jsem tady 7 let a mám takový dojem, že jsem to dělal každý rok.
2: A chodí hodně dětí?
1: Celkem jo, tak to je takový těch, já nevím, 20-30 aktovek tam míváváme.
2: No a školáci, kteří to nestihli, dostanou ještě druhou možnost, a to během nedělní mše. Z Jihlavy Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Že jsem jen krejčí, zpíval Stanislav Hložek v české verzi téhle písničky. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy, to je originál, který dozněl v našem vysílání krátce po půl třetí v neděli odpoledne. Za chvíli Valdemar Matuška, jeho Tereza nebo Michal David z Třetí galaxií, teď Miroslav Marek nebude zpívat, ale bude běhat. A ještě k tomu bosky v Regionu rekordů a kuriozit.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Bosí ultramaraton. Běhat bez bot není v 21. století úplně snadné. To, co bylo kdysi pro druh Homo sapiens přirozené, se vytratilo. Lidé přivykli obuvi a bez ní to po nějaké době i bolí. Přesto jsou tací, a není jich málo, kteří se k tomuto přirozenému vracejí. Muzeum rekordů v Pelhřimově zaznamenalo řadu pozoruhodných výkonů v bězích bez bot. V poslední době například nejdelší vzdálenost uběhnutou na boso za 24 hodin. Rekordmanem je Tomáš Zahálka z Chuchelny u Semil, který dokázal uběhnout v rámci závodu K6 Ultramaraton festivalu v Konstantinových Lázních rekordní vzdálenost 109 km a 459 metrů za 24 hodin, přičemž byl po celou dobu závodu bos. Trasa vedla po asfaltové cestě na okruhu dlouhem 2854 metrů. Tento závod byl rovněž registrován jako mistrovství České republiky v běhu na 24 hodin a rekordman se v něm umístil na 29. místě mezi všemi obutými. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Olivia Newton-John, I'm not for you. 14 hodin, 43 minut. Čas na to, abychom v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovali velmi pečlivě počasí na dnešek i na další dny.
1: Počasí.
0: A proto už zdravím Andreu Kvapilovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké to odpoledne máme u nás na Vysočině? Já když se podívám takhle letně z okna, tak vidím úplně modrou oblohu. Je to možné?
2: Ano, je to možné. Teďka máme nejčastěji polojasno, skoro jasno. Teploty se nám pohybují poměrně v širokém intervalu. Nejčastěji je to od 19 do 22. Sever kraje máme trošinku chladněji, tam spíše je to kolem těch 18 stupňů. A vítr ten nám vane mírný, severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Mm-hmm. No a to nás čeká noc a zítra. Bude pokračovat to slunečné počasí, nebo se máme připravit na déšť?
2: Tak v noci čekáme jasno až polojasno, k ránu se nám potom mohou vytvářet ojedinělé mlhy v údolích, případně kolem vodních ploch. A ty nejnižší teploty očekáváme od 9 do 6 stupňů, v údolích mohou klesnout ale až ke 4 stupňům. A ráno ještě stále malá oblačnost, polojasno až skoro jasno, ještě se tam mohou přetrvávat ojedinělé mlhy, během dne by potom mělo převažovat oblačno, a výjimečně se může vyskytnout slabý déšť a pokud by se vyskytl, tak to vypadá, že spíše v té severní části kraje a později večera v noci čekáme, že od západu by mohlo být přechodně i malá oblačnost a ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů. Bát nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude přechodně i mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Andrea Kvapilová a lehce slunečná předpověď na nejbližší hodiny, tedy ne na noc. V noci bude měsíček, ve dne bude sluníčko.
2: Je to tak. Přesně tak.
0: Díky za informace, přeji hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Odhalené válečné lodě, zbytky mostu nebo nebezpečná munice. Záběry téměř vysklého Dunaje už sledujeme několik týdnů. Pokles hladiny ale přímo v Budapešti ukázal jeden zajímavý přírodní fenomén. O něm budeme v našem vysílání mluvit za chvíli. Petr Kolář a písnička Ještě, že tě lásko mám přichází mezi nás právě teď. A Joža Kolář, ten vám přeje hezký poslech.

0: Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy. Jeden nečekaný objev se podařilo najít i přímo v centru Budapešti mezi Alžbětiným mostem a Mostem Svobody. V obnaženém korytě řeky tam vyvěrají desítky drobných termálních pramenů, které jsou běžně lidským očím skryté. Maďarsko po rozsáhlém suchu hledá cesty, jak lépe zadržet vodu v krajině, a termální prameny prý nabízí jedno opomíjené řešení.
1: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny, které jsou takhle obnažené jenom v letech, kdy historicky bylo sucho, špatná sklizeň. A ty kameny tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
2: Tady podél řeky je několik termálních lázní, Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
3: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvös Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety. Přestože voda v posledních dnech už z historického minima stoupla výš, v jezírkách mezi kameny se stále několik pramenů dá najít.
4: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin. Termální voda se hned mísí s vodou říční a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
2: Všechna místa, kde se prameny dostávají na povrch, jsme zaměřili pomocí GPS. Odebrali jsme vzorky termální vody a taky vzorky biofilmu, ve kterém by se mohly skrývat bakterie, vyskytující se jenom v takto speciálních podmínkách. Teď pracujeme v laboratoři, analyzujeme vzorky a kreslíme mapy.
3: Termální prameny se tak dostaly na seznam podivností, které odkryla nízká hladina Dunaje. Od granátů a bomb z druhé světové války přes pozůstatky dvou německých vojáků a jejich motorky až po zbytky prastarých mostů. Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti. Obyvatelé města si je sem chodí fotit a jako já smočit prsty. Popularita pramenů by mohla přispět k lepšímu pochopení pohybu vody v krajině maďarskou veřejností a tím i lepšímu předcházení rozsáhlým suchům, říká Erušová.
2: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. I řeky a jezera jsou často napájená podzemní vodou. Pokud hladina spodní vody nedosáhne k povrchu, jezero vyschne. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
3: Podzemní rezervoáry může podle hydrogeoložky ohrozit plýtvání vodou. V Maďarsku jsou prameny využívané nejen v lázeňství, ale horké zdroje pomáhají například i s pěstováním zeleniny.
2: V zemědělství se termální voda využívá k vytápění skleníků. Vezmou z ní teplo, vypustí ji do potoků a voda odteče pryč. To je úplně neudržitelné, protože tím vyčerpáváme zásoby z podzemí.
3: Vědci, jako je Anita Erušová, si tak prý dávají za cíl přesvědčit nejen firmy, ale i maďarské úřady, aby lidé museli vracet vodu tam, odkud ji sebrali, včetně podzemních uložišť. Z koryta Dunaje v Budapešti, Ladislav Novák, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Jihlavský festival dokumentů bude mít ke kulatému výročí vlastní film. Účast ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku je výrazně vyšší než minule. Zítřek bude nejdříve slunečný, postupně přibude oblačnosti, teploty až 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Obchodní inspekce od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé praktiky. Podle mluvčího inspekce Františka Kotrby také obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než ho zlevnili.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut celkově za skoro 24 milionů korun. 30letou historii Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě připomene filmová esej. Režisérka Andrea Slováková a střihačka Jana Vlčková teď dílo dokončují v postprodukci. Přibližně hodinový snímek je sestavený z archivních materiálů a po částech ho nabídne letošní festivalový program. Vysvětluje jeho mluvčí Zuzana Kopáčková.
4: Film bude mít premiéru na Jihlavě a zároveň bude rozstříhán na 6 desetiminutových dílů, které vlastně diváci, divačky budou moct vidět jako předfilmy během festivalu.
1: Jubilejní 30. ročník festivalu dokumentárních filmů začne v Jihlavě 20. října a skončí 1. listopadu. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči čas do 18 hodin na to, aby odevzdali hlas v zemských volbách. I v jejich favoritem je podle průzkumů strana Alternativa pro Německo AFD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
5: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AFD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy v 7. kole 1. ligy jasně přehráli Baník. Na svém stadionu nad ostravským týmem zvítězili 4-0. V těchto chvílích začínají zápasy Jablonec, Liberec a Zlín Teplice. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové doma proti pražské Spartě.
2: Počasí.
1: V Libici nad Doubravou nebo Hubenově je právě 19 stupňů, v Moravských Budějovicích 21. V noci teploty poklesnou na 9 až 6, v údolích lokálně až na 4 stupně a kránu se také v údolích můžou tvořit mlhy. Zítra nás čeká zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Výjimečně spíše na severu Vysočiny se vyskytne slabý déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve Žďáře nad Sázavou v křižovatce ulic Jungmanova a Bezručova se stala nehoda. Střetlo se tam osobní auto s motorkou, tak dejte pozor. Na Žďársku dále na hlavní silnici číslo 37 na průtahu Ostrovem nad Oslavou havaroval cyklista a opatrní buďte rovněž na Jihlavsku na hlavním tahu číslo 23 na výjezdu z Krahulčí na Mrákotín. Tam odklízejí a vyšetřují střet osobního auta se psem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Já jsem rád, že i po 15. hodině je vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne. Přátelé, máte ve svém okolí brblu, tak právě o něm bude dnešní rozhlasový sloupek a také o tom, proč by se měl tak říkajíc odbrblat. Tak s námi buďte i po písničce.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: A s tou písničkou přichází kapela Krištof a vy už možná poznáváte hitovku Obchodník s deštěm. Tak ať se vám

0: Každý jsme někdy protivní, ale nemělo by nám to zůstat jako trvalý stav. To se pak nedá vydržet, myslí si autor dnešního rozhlasového sloupku Zdeněk Drišl.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nikoho asi nepotěší, když se setká s člověkem, z něhož doslova čiší, že je v nenáladě. Ať už jde o neochotnou prodavačku, nerudného úředníka za přepážkou nebo zdravotní sestru u lékaře, která vás už v čekárně odbude otázkou, co zase potom doktorovi chcete. V uspěchané době, přehlcené informacemi, přibývá lidí, co vidí svět negativně, uzavírají se do sebe, nikomu nedůvěřují, často pohrdají každým, kdo má jiný pohled na svět než oni a dávají své podráždění okázale najevo. Podléhají dojmu, že pohrdavý postoj je zaručenou obranou proti okolí. Nepřívětivost, zapšklost, lhostejnost a pohrdavost vůči ostatním lidem, to je velmi nebezpečné pro společenské soužití. Brblové a nabroušení jedinci žijí leckdy v přesvědčení, že je cynismus ochrání před pocitem zklamání a nenaplněného očekávání. Arogantně reagují na lidi, kteří jsou spokojení, v pohodě a vyrovnaně procházejí životem. Negativně naladění a podezřívaví riskují, že se odříznou od ostatních lidí, včetně svých blízkých a přátel, že se s nimi přestanou bavit, sdílet s nimi svoje radosti i starosti, nebudou s nimi chtít trávit svůj volný čas, poněvadž neustálé nadávání, škemrání a mrmlání jim bude vadit. Kdo by chtěl mít za kamaráda věčně zapšklého morouse? Vleklá blbá.

způsobem. Světlé a tmavé dny zažíváme všichni. Udržet někdy tu rovnováhu není snadné. Umění naslouchat jeden druhému dává lidi dohromady. Spokojený život se skládá z maličkostí, jakou je úsměv, ba i samotný pozdrav je zrníčkem slušnosti.

0: Věřím, že vaše nedělní odpoledne je stejně pohodové jako právě písnička, která skončila ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Right Here Waiting zpíval Richard Marx. Pohybové aktivity, rukodělné práce, hudba nebo programování, to vše a spoustu dalších možností nabízí letos školákům organizátoři zájmových kroužků. Kde už se dá přihlašovat a je někde plno? Řekneme za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Domy dětí a mládeže na Vysočině v těchto dnech spouští přihlašování na zájmové kroužky pro děti pro nový školní rok. Většina má výpis na svých webových stránkách s možností online registrace. A zatímco většina organizací sbírá přihlášky až teď na začátku září, třeba v Chotěboři začaly už v první polovině srpna. I proto už je tam část kroužku obsazená a někde zbývají jen poslední místa.
1: No, chodili v loni na nějaké ty dětské skupinky, ještě než ten malej šel do školky, ale teď je prvně ve školce tříleták a teď nevím, honem, jo, ten starší chodil v loni na atletiku.
2: Paní Hanu s vnoučaty potkávám kousek od chotěbořské mateřské školy. Na kroužky pro nový školní rok už jsou prý děti přihlášené.
1: Přihlašovalo se to už někdy srpnu.
2: Chotěbořský dům dětí a mládeže Junior začal se sběrem přihlášek na kroužky jako jeden z prvních na Vysočině, a to už 10. srpna. I proto jsou některé z nich už obsazené.
3: Teď já povedu psaní na klávesnici všemi 10 prsty, protože u nás ve škole máme jako povinný předmět na druhém stupni, takže ty děti, kdo chce, tak jdou už předtím. Přihlásilo se mi tolik, že budu muset otevřít kurzy 2.
2: Vysvětluje paní Jana, že takový zájem o kroužek zaměření na psaní všemi 10 na klávesnici nečekala. Podle zástupkyně ředitelky domu dětí a mládeže Světlany Široké se ale letos zvedl zájem třeba i o keramiku.
4: Je tam nějakých třeba 115 přihlášených dětí na keramiky. Na různé keramiky. My máme tu keramiku nejen v Chotěboři, ale i v České Bělé, v Nové Vsi pro ty děti, vzhledem k tomu, že ten zájem jako zase je dost velký.
2: Jinak se v takto vysokých počtech hlásí hlavně rodiče s dětmi předškolního věku a chtějí chodit na nějaký zájmový kroužek společně.
4: Největší zájem je samozřejmě o kroužky pohybová. Tam už je těch přihlášených kolem 200. Z těch pohybových je to ale většinou pro rodiče s dětmi ve věku dětí 1 až 2 roky, nebo pak 3 až 4, kde můžou být na tom účastní i rodiče na té lekci, takže ty už jsme během prvních 2 dnů po spuštění měli naplněné téměř.
2: Aktuálně už je v Chotěboři podle webových stránek Domu dětí a mládeže obsazený i kroužek horolezectví nebo 3D tisku. Někde zase přijímají pouze náhradníky, například na angličtinu, atletiku, historický šerm nebo k leteckým modelářům. Celkem má organizace v nabídce skoro 100 kroužků. Z Chotěboře Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

Mám rád vůni tvíku, že zpíval Pavel Vítek v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli bude řeč o jedné velké dámě. Její písně zněly z rádií, filmů i divadelních prken a právě tam dnes zazní znovu. V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitu. Více po písnice Erosa Ramazzottiho, Cosa della vita. Chvilka italštiny pro naše posluchače. Tak jak se vám líbí.

0: italštiny Pojďme zase k nám domů za písničkami, které všichni dobře známe. Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes, 6. září, by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Jan Sladký, kterému na Chocku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Poslechněte si to v nedělním dílu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: Manžel říká manželce, tak podívej, tak už se konečně nebudeme muset vláčet na chatu těmi předspanými vlaky, hádat se s lidmi, stát na jedné noze. No nepovídej, ty si koupil auto. Ne, prodal jsem chatu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Za 3,5 minuty už tady bude 16. hodina, čekají nás další zprávy s Karlem Pěškou a po nich pravidelná porce víkendového humoru, vzpomínky, zábavné historky, scénky a anekdoty. Dnes v pořadu Hvězdné návraty spojíme se jménem herce a televizního milionáře Vladimíra Čecha. Patrik Rozehnal pro vás na dnešek vybral jeho skeče, písničky, osobní historky a předá i fakta z jeho života. Nechte se unášet na vlně zábavy u dalšího dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Jako vždycky začínáme krátce po 16. hodině.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Škola v Lukách zavede čipy pro vstup. Houbařům bude v Jihlavě k dispozici mykologická poradna. Zítra čekáme zpočátku slunečno, během dne přibude mraku, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z něj Německo obvinilo Moskvu, ta to ovšem odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
2: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
0: Podle Andreje Babiše je Česko pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků. Čipy pro vstup do školy chce v nejbližších týdnech zavést základní škola v Lukách nad Jihlavou. Měly by zajistit větší bezpečnost dětí. Zároveň budou propojené s informačním systémem bakaláři, což přinese výhody i rodičům, uvedl ředitel školy Michal Vrzáček.
3: Ve chvíli, kdyby žáci přišli do školy, čipli by si, tak rodič, zejména u těch malých dětí, by viděl, že ve škole, ve chvíli, kdy odchází, tak by viděl, že odchází ze školy a nemusel by se třeba bát, nebo by odpadlo nějaké strachování, jestli někde třeba to dítě nezabloudilo, nebo se mu něco nestalo.
0: Houbaři budou moci v Jihlavě od zítřka využívat služeb mykologické poradny. Otevřená bude v přízemí budovy muzea na Masarykově náměstí, a to až do konce října, každé pondělí mezi 16. a 17. hodinou. Houby do poradny by lidé měli přinášet neořezané a čerstvé. Posádka americké letadlové lodě Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dnů. Námořníci je strávili odpočinkem a teď se vracejí do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka byla v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování.
1: Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy v první lize zvítězili 4-0 nad Baníkem Ostrava a v neúplné tabulce se posunuli na druhé místo. Teď se hrají duely Jablonec Liberec a Zlín Teplice. V 18 hodin začne utkání Hradec Králové Sparta. Před hodinou odstartovala velká cena Itálie Formule 1. Kvůli nehodě Charlese Leclerca ale byla ve třetím kole přerušená. Pilot Ferrari podle televizních záběrů vyvázl bez zranění. V těchto chvílích velká cena opět pokračuje.
1: Počasí.
0: V Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě je teď 20 stupňů, v Třebíči 22. V noci teploty poklesnou na 9 až 6, v údolích lokálně až na 4 stupně a kránu se také v údolích můžou tvořit mlhy. Zítra nás čeká zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno. Výjimečně spíše na severu Vysočiny se vyskytne slabý déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda je teď hlášená z Kramolína na Třebíčsku. Vyjíždějí tam policisté, má se jednat o havárii motorky, buďte tam opatrní. A nehoda je také na silnici číslo 379, kousek od obce Břeské na Žďársku. Tam havaroval cyklista a na místo vyrazili záchranáři. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
5: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
4: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
5: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
4: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
5: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
4: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
5: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
4: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
5: A jste si tím opravdu jistý?
4: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
5: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.

0: strana vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
1: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
0: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
1: Jo.
0: Co tam máš dál?
1: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
0: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
1: Teda.
0: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
1: Svatá prostata.
0: Jímal hergo. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice. No a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
1: No jistě, no Hajnej to...
0: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
1: A předsedu ZOSSM taky.
0: Taky to. Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
1: No jo.
0: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
1: Ze sluněte?
0: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
1: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
0: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
1: A proč by nemohl?
0: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, do nevetr. Tohle jsou stranický prostě problém.
1: Jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
1: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
0: Ale co zas?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
0: Je to pod...
1: Co?
0: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... prostě nikdo si nezávidí.
1: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale no, přece no. Paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad, je to dobrý nápad.

0: ale...
1: Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudruh. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudruh Husák jel zrovna na plenárku minulý týden, cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
2: Ale tak soudruhu přece jenom někdy, ono, co?
1: Co nic?
2: Nebudeš rodit, ne?
1: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo, jasně, to kyselo.
2: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
1: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
2: To já...
1: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
2: No,
1: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My jo. Už máme tak nějak socialisticky jasno.
2: Jasně.
1: My ti ty tví Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
2: Ale...
1: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
2: No, ale přece...
1: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhu vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tví Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
3: Tak ty takhle, Trautenbergu!
1: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
3: Ještě jednou, Trautenbergu!
1: Gottwald, ne.
3: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
1: Ne.
3: A vyženeme jednou pravždy vás!

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý.
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: A dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Já bych si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávají vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! Nebude! Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachový.
3: No já vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
4: Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bysme si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslanecký
4: klub.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Mě zase dostal tady ten telefon s tím.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku. A teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného, a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl. Moment.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezký štěprej verš. Seifert žije.
2: Tak promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
2: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
2: tady
1: šek?
2: Někde, počkejte.
1: Co
2: tady
1: děláte,
2: někde. Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
3: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
4: Já už jedu, samozřejmě. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
4: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ne, ta paní se z toho zblází, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou.
4: Aha.
5: Takhle, Faust, ano?
4: Ano.
5: Soustejte se.
4: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
4: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
4: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
4: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
3: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
4: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježíte, už stývá. Alcinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
4: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
3: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
4: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Neffem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
3: Ne, krátce a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí, a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
5: vždycky,
2: celý život.
5: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
5: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
5: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
5: když existuje. Když koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě.
5: Já vždy, jo, takhle ty...
2: Nevím, já nevím.
5: Ty netušíš,
2: já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Hasičky z Budíkovic na Třebícku se staly mistryněmi republiky v požárním sportu. Jihlava zvažuje rozšíření parkování na Šacberku. Vláda by podle premiéra Babiše mohla opět zastropovat marže u pohonných hmot. Zítra čekáme zpočátku slunečno, během dne přibude mraků, teploty až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové skončilo mistrovství České republiky v požárním sportu. Titul mistryni republiky v kategorii sborů dobrovolných hasičů vybojovaly ženy z Budíkovic na Třebíčsku. Staly se tak nejúspěšnějšími zástupci našeho kraje. Mezi muži se SDH Česká Bělá umístil na 9. pozici a v kategorii profesionálních hasičských záchranných sborů byla Vysočina 6. Mistrovství republiky se zúčastnilo přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech krajů. Rozšířit parkování v lokalitě Šacberk plánuje město Jihlava. Podle jeho údajů už současná kapacita parkoviště u sjezdovky není v zimních měsících dostatečná. Do budoucna se navíc počítá se zvýšeným výletním a turistickým ruchem.
2: Současná odstavná plocha u sjezdovky má kapacitu zhruba 150 míst. Nové parkoviště by mělo pojmout auta dalších lidí, kteří na Šacberk míří například kvůli orientačnímu běhu nebo budou navštěvovat připravovaný hornický skanzen či rozhlednu. Magistrát v současné době počítá s tím, že by se nová parkovací místa stavěla postupně. František Jirků, Český rozhlas.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42 korun 34 haléřů a nafta skoro 46 korun, někde se blíží k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
3: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro veslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu Kyjeva. Včera se v Kremlu setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně prohlásil, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech.
0: Sport.
1: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály také druhý zápas, tentokrát s Číňankami 70-74 po prodloužení. Šanci na play-off budou mít Češky jen v případě, že zítra porazí Američanky. Cyklista Matyáš Vacek ovládl podnik ZLM Tour v Nizozemsku. Český reprezentant tak poprvé v kariéře vyhrál etapový závod.
0: Počasí.
1: V Telči nebo Dukovanech je teď 21 stupňů, v Humpolci 19, v noci se ochladí na 9 až 6, v údolích lokálně až na 4 stupně, ráno se v údolích můžou objevit mlhy. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až skoro jasno, v průběhu dne většinou oblačno. Výjimečně spíše na severu Vysočiny se dostaví slabý déšť, teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebícku projíždějte opatrně po hlavní silnici číslo 23 v úseku Štěměchy Markvartice. Je odsud hlášená nehoda se zraněním, měla by být ale v dohledné době odstraněná. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 17. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodový poslech. Jan Sladký, kterému na Chodsku říkali Kozina, se stal symbolem celého českého národa. Hrdý sedlák, jehož boj za starodávná privilegia chodů přivedl na šibenici. S oprátkou na krku vyzval svého pána Lomikara na boží soud. Byl to skutečný příběh nebo legenda? Pátrejte se Stanislavem Motlem v dnešním díle cyklu Stopy fakta tajemství. Hned po písnice.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Boží soud, aneb legendy a fakta o chodské rebelii a popravě Jana Sladkého Koziny.
1: Zástupy lidí, muži a ženy v chodských krojích, zarputilé tváře, pláč žen, vojáci, byřici. Jsou shromážděni pod vrchem, na něm se tyčí šibenice. Přihlížející muži si sundávají typicky tmavé chodské klobouky. To, když k šibenici stoupá, oblečený v kalhotách a bílé košily, štíhlý muž. Odsouzenec vystoupá na popravčí místo. Kat, jmenuje se Bartoloměj Kvíčela, nasadí mu kolem krku oprátku. Je slyšet zvon. A pak se rozezní silný hlas.
2: Lomikare! Lomikare! Do roka a do dne vyzývám tě na boží soud! Hyn se ukáže, kdo z nás...
1: Další odsouzencova slova přehluší zvuk bubnů. Je 28. listopad 1695. Scéna je z filmu Psohlavci. Natočil ho v roce 1954 Martin Frič. V úloze Jana Sladkého Kozeny, který po Čibonici vyzval vládce nad Chodskem Lomikara na boží soud, vystupoval Vladimír Ráš. Lomikara, byl to správně svobodný pan Wolf Maximilian Lamingen z Alberoitu, hrál Miloš Nedbal. Film byl natočen podle knihy Aloise Jiráska Psohlavci. Dnes již legendární příběh o vzpouře statečních chodů, vedených Janem Sladkým Kozinou, proti tranství šlechtice Lamingera, tedy Lomikara. Otázka není zní, co je legenda a co je pravda.
3: Vzpoura chodů se stala námětem několika literárních i výtvarných děl, opery a dvou filmů. Nejznámější román o Kozinovi, Jiráskovi Psohlavci, byl přeložen do řady jazyků, včetně čínštiny a hebrejštiny. Na Chodsko přijíždějí ročně tisíce turistů a většina z nich neopomene navštívit Kozinův statek v Újezdě a jeho pomník na Hrádku. Neutuchající zájem o Chodsko přímo vnucuje otázku, kde se tato popularita chodské vzpoury a jejího vůdce vzala.
1: Těmito slovy uvádí svou historickou studii nazvanou Kozina a Lomikar prestižní český historik a vysokoškolský pedagog profesor Eduard Maur. Jak dále uvádí, zájem české veřejnosti o chody a o chodskou rebelii musí mít hlubší kořeny. A dodává, že abychom na uvedenou otázku mohli dát uspokojivou odpověď, je zapotřebí nejprve objasnit, kdo vlastně byli chodové a jakou úlohu hráli v našich dějinách. Nejprve se ale zastavím v Újezdě, na statku. Vstoupím do vnitřnického stavení a hned na mě dýchá

0: ve které Jan Sladký Kozina žil. Josef Nejdl začíná vyprávět.
1: My se nacházíme v újezdě u Domažlic na statku u Kozinů, statek, kde žil a hospodařil známý vůdce rebelujících chodských sedláků Jan Sladký Kozina. On se tady nenarodil, on se narodil tady kousek výš na statku číslo popisné 7 u Rozsochů a tenhle statek potom zakoupili s manželkou.
0: Jak ve své studii uvádí Eduard Maur, Jan Sladký Kozina se narodil v roce 1652. Jak vlastně přišel k druhému příjmení Kozina?
2: Otec našeho hrdiny, rovněž Jan, tu u svého bratra žil asi 15 let v podružství. Později si zakoupil statek nazývaný po původním majiteli u Kozinů. Tato přezdívka potom přešla i na něho a na jeho potomky, kteří tu hospodařili. Prvním z nich byl syn Jan.
0: Uvádí Eduard Maur a pokračuje.
2: Jan Sladký Kozina jako 25-letý uzavřel 9. května 1678 v Klenečském kostele sňatek s Dorotou Pelnářovou a asi v téže době převzal otcovský grunt. Kozinova žena měla být o 6 let starší než její muž. Kozinův grunt nepatřil v újezdě k největším ani k nejmenším.
0: Jak se ale Jan Sladký Kozina stal vůdcem rebelujících chodů? Ptám se v autentickém prostředí statku, kde kdysi Jan Sladký Kozina s rodinou žil, ředitele chodského muzea v Domažlicích Josefa Nejdla.
1: Realita byla trochu jiná, než jak ji známe v obecně, než jak je obecné povědomí, trochu podložené takovým tím jiráskovským idealismem. Je pravdou, že chodové od středověku skutečně disponovali obrovskými právy, svobodami. Ono totiž, tady oblast Chodska do Mažlicka, leží ve Všerubském průsmyku, kudy vedla důležitá obchodní stezka spojující Prahu, Plzeň a tady se větvila na Regensburg a dále na Itálii, a nebo na Amberg a Norimberg a dále do Evropy. Takže to bylo velice takové důležité místo v rámci diplomatických cest, obchodních cest, poutních cest. No a úkolem těch chodů bylo zabezpečovat průchod tímto průsmykem, tak, aby byl bezpečný, aby obchodníci, kteří tady obchodují, mohli volně procházet, aby eliminovali různé labky z vody a tak dále. No a vybírali mýto, clo, vybírali různé poplatky, poplatky za zabezpečení a tak dále a tím plnili královskou pokladnu.
0: Takže chodové byli vlastně královskými podanými pověření úkolem střežit zemskou hranici. Staré kroniky, jak uvádí profesor Eduard Maur, zrazují chody do vlasti Českého lesa, kolem královských hradů Domažlice, Přimda a Tachov.
2: Chodské vsi tu tvořily úzký, místy přerušovaný řetěz osad, přiléhajících k hraničnímu hvozdu, který odděloval Čechy od Bavor, respektive od Horní Falce.
0: Co se týče ostrých hranic, domažličtí chodové nebyli v tomto směru ojedinělí. Opět vypráví Josef Nejdl.
1: Nebyli sami, byli na jich na Šumavě Králováci, na sever potom byli chodové tachovští, přimští a plánští. Protože tady ta domažlická cesta byla nejfrekventovanější, tak těmi poplatky, kterými inkasovanými poplatky, kterými plnili královskou pokladnu, tak byly zřejmě nejvyšší a za tuhle tu službu požívali obrovské výhody. My známe to jiráskovské, že nemuseli na robotu, ale těch výhod bylo podstatně víc. Oni mohli chodit ozbrojeni, oni mohli pro vlastní potřebu lovit v královských lesích zvěř, mohli tam těžit dřevo bez omezení, prostě měli vlastní soud, měli vlastní pečeť, měli vlastní prapor. Nikde v Evropě neznáme nějaký podobný případ, kdy sedláci v podstatě měli takové svobody a takové postavení.
0: Z další knihy, kterou pro změnu napsal Miloš Novotný a nazvali Říkalo se mu Kozina, se můžeme dozvědět, co dávná privilegia chodům rovněž zaručovala. Že se šlechta nebude a nesmí usazovat v chodských vesnicích. Dalším privilegium potvrzovalo domažlickým chodům dědičné pozemkové právo. Nemuseli platit clo a mýto. Jiří Spoděbrat v dalším privilegiu dává příkaz výběrčím daní, aby se k chodům chovali náležitě a neutiskovali je, protože věrně střeží hranice proti vpádům vetřelců. Postupem doby se však chodové ocitali pod čím dál větším tlakem, dnes bychom řekli ekonomickým tlakem.
1: Protože já říkám, že nedílnou součástí našich dějin je prázdná

0: státní pokladna, tak český král, když potřeboval peníze, tak dával do zástavy svůj majetek té šlechtě. Mimo jiné i často tady to Chocko, a protože ti zástavní páni se těšili, jak ten bohatý kraj ekonomicky vytěží, nejenže dostanou peníze od krále z úroky a ještě tady vytěží ekonomicky tenhle ten zastavený region, tak tady naráželi. Dost tady naráželi, protože Chodové se přepřeli a prostě ukázali svá pod králem potvrzená práva, že tohle nemusí, tohle nemusí, tohle mohou, tohle mohou. Jo, takže z toho plynuly potom různé konflikty.
1: Pátrání po osudu chodského rebela Jana Sladkého Koziny, který měl v hodině smrti vyzvat pána nad Chodskem Lomikara na boží soud, pokračuje.

0: Na pomyslnou scénu vstupuje nyní, už o něm ostatně byla řeč, Wolf Maximilian Lamingen z Abendroitu, tedy onen pověstný lomikar.
1: V obecném povědomí dosud běžně žije představa, že Lamingerové byli jedním z mnoha cizích rodů, které se nahrnuli po Bílé hoře do Čech, aby tu zbohatli konfiskacemi a tvrdým vykořisťováním českých poddaných.
0: Uvádí ve své studii Kozina a Lomikar profesor Eduard Maur. A názor Josefa Nejdla?
2: Lamingenové přišli z Albenreutu. Albenreut je tady na Chebsku, nedaleko odsud. Oblast Albenreutu je oblast nazývaná Freis, historicky. Patřila valcasenskému klášteru a nárokovali si jak Bavoři, tak Češi. Takže jestli to byla česká šlechta, německá šlechta, vlastně ani nevíme, neumíme to přesně identifikovat, ale v každém případě to byl německy hovořící muž.
0: Co je nutné říci? Domažičtí Chodové se v čase bitvy na Bílé hoře postavili na stranu českých stavů. Takže přišel trest. Jak v knize Říkalo se mu Kozina uvádí Miloš Novotný, krátce po krvavé exekuci českých panů na Staroměstském náměstí, svěřil Ferdinand II. Správu nad chodskými vesnicemi zmíněnému Wolfu Vilému Lamingenovi. Pro Chody nachází čas, který si nedovedli představit ani v nejčernějších snech. Citujeme opět ze studie Eduarda Maura.
1: Císařova rozhodnutí z let 1628 až 1630 znamenala konec chodské svobody. V prvém se ukládalo Chodům slíbit nové vrchnosti poddanství a poslušnost. Ve druhém dokonce člověčenství. Chodské zboží bylo Lamingenům prodáno, jak se výslovně uvádělo, s platy a robotami poddaných, s právem myslivosti, s vyšší a nižší jurisdikcí. Znamenalo to faktické popření všech chodských výsad, i když formálně dosud nebyly zrušeny.
0: Je zajímavé, že Lamingenové byli původně horlivými protestanty. Protřelý Wolf Vilém, otec našeho Lomikara, ale včas odhadl situaci a přestoupil ke katolíkům. A zaj už patřil mezi ty horlivce, kteří svými hlasy rozhodli o popravě českých pánů. Jací Lamingenové byli? Ptám se ředitele Chodského muzea v Domažlicích Josefa Nejdla.
2: Lamingenové z Albenreutu, kteří přišli po těch konfiskacích po 30-leté válce na Chodsko, tak oni byli velmi takový ambiciozní, dnešním jazykem bychom řekli, takový protřelí, bezohlední podnikatelé. Wolf Vilém Lamingen, který přišel na Chodsko, ten si ještě chtěl ty Chody tak nějak naklonit, chtěl s nima vycházet, ale jeho syn, Wolf Maximilian, ten slavný Lomikar, tak ten už byl velmi, velmi bezohledný a byl to takový protřelý člověk, byl členem královské komory, měl různé styky a toho taky patřičně využíval při svém podnikání. Konec konců on založil nejstarší manufakturu v celém Rakousku. To byly tady nedaleko ve Gdyni někdejší přádelny.
0: Wolf Maximilian, budoucí Lomikar, se narodil v roce 1634. Byl tedy o 18 let starší než Jan Sladký Kozina. Ten se, jak víme, narodil v roce 1652. Wolf Maximilian byl opravdu z dnešního pohledu dravý, ale zároveň úspěšný podnikatel. Patřil k průkopníkům průmyslové výroby v Čechách. Vlastnil také sklářskou huť, železárnu. Co by levnou pracovní sílu, chtěl využívat také místní Chody. Chodové to odmítali. Stále poukazovali na dávná královská privilegia. Nevoli způsobovalo i zabírání zemědělské půdy, kácení lesů, neustále zvyšování daní a usazování německých kolonistů. Lomikar jim pil krev.
2: No a s ním se tedy Chodové pustili do křížku, tedy, jak říkám, formou soudu, ale, jak jsem říkal, většinou negramotní sedláci, ne hloupí. Ty statky tady prosperovaly a vedly aktivně, ale negramotní, neznalí práva, velice konzervativní povahy, tak proti člověku, který měl styky, který měl advokáty, který prostě měl vliv a měl peníze, tak to bylo předem ztracené.
0: Nutno ještě říci, že ruku v ruce s omezováním starých chodských svobod šla i tvrdá rekatolizace. Jak uvádí profesor Eduard Maur, Chodové ji zprvu vzdorovali.
1: Až do konce 20. let stáli pevně ve staré víře. Ještě roku 1627 prohlašovali na shromáždění v Trhanově, že obětují třeba i statky a životy, než by připustili konverzi, a odpadlíkům od víry hrozili zabitím a vypálením jejich stavení. 50 vojáků vložených o rok později do chodských vesnic ale zlomilo jejich odhodlání. Laminger se mohl veřejně pochlubit, že na svých statcích dokonal katolickou reformaci.
0: Píše se rok 1692. Na počátku všeho je domažický hajný Matyáš Just. Měl spor s městem a protože byl dostatečně vytrvalý až úporný, dostal se ze svou stížností až do Vídně a dokonce k samotnému císaři. Přes jeho známého se mu podařilo vymoci si u císaře slyšení. Se stížností uspěl a spor vyhrál. Když odcházel, zastavil ho údajně nejvyšší kancléř, člen císařské tajné rady František Oldřich Kinský, rodák z Chlumce nad Cidlinou. Prý mu řekl něco v tom smyslu, že Chodové mají zřejmě dobrého pána, když se nehlásí o svá privilegia. Otázkou je, zda si už tohle všechno nevymyslel. Buď jak buď, po návratu na Chodsko se s tímto zážitkem pochlubil. A jak říká Josef Neidl, touto nešťastnou náhodou zažehl pomyslný plamínek.
2: No a sedláci se začali uvědomovat a skutečně zjistili, že ty svobody měli a že by na ně mohli opět dosáhnout a opět zase volili formou soudu, ale musíme si uvědomit, že poslední, kdo potvrdil ty svobody Chodům, tak to byl král Fridrich Falcký, oni mu je potom vrátili a dál už nic potvrzeného neměli. Nový právní systém, žádné jazykové právo se nerespektuje, prostě co je psáno, to je dáno a to Chodové neměli, takže ten proces byl předem v podstatě prohraný.
0: Co se dělo poté, co Heinius překvapil Chody svými zážitky z Vídně? Zanedlouho v srpnu 1692 vyráží do Vídně deputace Chodů. Ve skupině je také Jan Sladký zvaný Kozina. Muž výmluvný, bystrého myšlení, který si mezi Chody vybudoval velkou prestiž. Ve Vídně čeká advokát Wilhelm Strauss. Pro zajímavost, za napsání stížnosti císaři si advokát nechal od Chodu zaplatit 150 zlatých. To byla téměř hodnota velkého statku na Chodsku.
1: Jinak se při audienci císař vlídně usmíval, trpělivě chodské zástupce vyslechl a mluvil s nimi i jeho nejvyšší kancléř, který měl říci Kozinovi, že stejně jednou musí dojít v Čechách ke zrušení nevolnictví a že by se toho sám chtěl dočkat, protože má v Čechách 9 panství.
0: Psal ve své knize Miloš Novotný. Po návratu deputace z Vídně se Chodu zmocní všeobecné nadšení. Lomikar Lamingen ale nelení. Píše list císaři. Zdůrazňuje nebezpečí povstání. Do Vídně odchází další chodská deputace. Její členové jsou však ještě ve Vídni zatčeni. Na Chodsku to vře. A Heine Just organizuje v pořadí již třetí výpravu do Vídně. V zápětí je on zatčen. 23. února jsou chodští zástupci zvoláni na nádvoří Trhanovského zámku. Tady se dozvědí, že pokud budou císaře ještě někdy obtěžovat, čeká je přísný trest. A co víc, mají zákaz odvolávat se na všechna minulá privilegia. Muži jsou v šoku, nevěří svým uším. Jeden z nich však neztratí ani v této chvíli odvahu. Je to Jan Sladký Kozina.
1: Byl jsem osobně ve Vídni, poklekl jsem před jeho veličenstvem a přednesl jsem naši prosbu. Tak přece, kdyby to byla pravda, tak by nám to veličenstvo řeklo rovnou ve Vídni.
0: Lamingen na Kozinovou adresu prohlásí, že si říká o provaz. Chodové ale stále svorně prohlašují, že robotovat nebudou. Do Vídni odchází další deputace. Je v ní opět Kozina. Advokát Strauss však už odmítá Chody zastupovat. Navíc se mu podaří přemluvit dva členy deputace, aby slíbili vrchnosti, poslušnost a robotu. Navíc označuje Kozinu za nejtvrdšího v odporu proti Lomikarovi. Kozina prohlásí: A kdybych měl být oběšen, umřu přece jako postivý člověk. Miloš Novotný v knize Říkalo se mu kozina v té souvislosti napíše.
1: Můžeme tak po téměř 300 letech najít pro Kozinův charakter lepší příklad.
0: Lamingen žádá o vojenský zásah. Kozina a jeho druhové mají však stále pocit, že byli ve Vídni úspěšní. Nesou si domů císařský reskript, v němž se mimo jiné říká, že spor mezi Chody a Lamingenem je vyřešený a doručovatelé tohoto dokumentu jsou zcela beztrestní. Jenomže k tomuto reskriptu přiložil císař Leopold I. také opis dopisu, který císař adresoval místodržícím o několik dní dříve. Obsah dopisu: všechny majestáty zabavené Chodům zlikvidovat a vynutit si slib věčného mlčení, tedy naprostou poslušnost. Nic netušící členové deputace v čele s Kozinou jsou doma uvítáni s velkou slávou. Záhy se vydají do Prahy. Tady se mají dozvědět konečné císařovo rozhodnutí. Eduard Maur píše:
1: 18. června se 8 Chodů plných důvěry v císařovu spravedlnost dostavilo na Pražský hrad. Zde byla před jejich očima na císařský rozkaz chodská originální privilegia rozstříhána a zrušena. Zděšení delegáti pak vyslechli příkaz místodržících, aby 5 z nich zůstalo v Praze a zbývající se vrátili na Chodsko pro plné moci ke slibu poslušnosti.
0: 5 členů delegace, včetně Koziny, zůstávají v Praze. 22. června jsou Jan Sladký, Kozina a 4 další členové deputace zadrženi a uvězněni. V podzemních kopkách jsou dány doklady. Chodové stále odmítají slib poslušnosti až do 13. července. Až na 2 vesnice se všichni podrobují. Nakonec to vzdají, když je zabit jeden z Chodů i zmíněné 2 obce. Kozina a jeho druzy jsou ve svém boji opuštěni. 30. července apelační soud oznamuje návrh rozsudku. 3 zadržení měli být hned propuštěni. Kozina a ještě jeden člen delegace měli dostat 1 rok nucených prací. Jak ve své knize píše Miloš Novotný, pro Lamingena byl návrh nepřijatelný.
1: Roztočil opět kolotoč známostí, toužil po popravě. Byl nemocný nenávistí.
0: Nakonec padly 2 rozsudky smrti. Byli určeni richtáři Krištofu Hrubému a Janu Sladkému Kozinovi. Prvně jmenovaný však vězení nepřežil. Pomyslný Černý Petr zbyl tedy na Kozinu. Byl nejvýmluvnější, nejnebezpečnější a ve vězení nejvzdornější. Byl 28. listopad 1695. Podle Lamingenova návrhu se exekuce musí zúčastnit zástupci každé chodské vesnice pro výstrahu. Šibenice stala v místech, kde se říkalo na Vídenice. Dnes je bezprostřední blízkosti popraviště vodárenská věž plzeňského prazdroje. O tom, že pod Šibenicí Kozina vyzval Lomikara na boží soud, jak jsme slyšeli prostřednictvím filmu Martina Friče v úvodu, se oficiálně neví. Neví se ani o tom, zda k tomuto božímu soudu opravdu došlo. V Jiráskově knize a ve filmu ale ano. Jak opět můžeme vidět v závěrečné scéně Fričova filmu Psohlavci. Velká hostina, spousta lidí a sebevědomý Lomikar v podání Miloše Nedbala.
3: Kozino, špatný proroku, Chodové zkrocení. Rok už tu, ty tam a já dosud.
0: Lomikar Lamingen umírá. Podle Josefa Nejdla možná i zdánlivě záhadná Lomikarova smrt uchovala, kromě Alojza Jiráska a dalších autorů, Kozinův příběh ve všeobecné paměti.
2: Na celou záležitost by se zapomnělo, nebýt toho, že téměř rok poté umírá sám Lamingen. Bylo to o dušičkách 2. listopadu 1696. Zřejmě na nějakou srdeční příhodu, nebo podle podpisů už vidíme, že ty jeho podpisy se hodně lišily, takže byl hodně kostrbatý, zřejmě trpěl nějakou chorobou. No prostě zemřel a tady ta roční prodleva už svádí k tomu, že to něco mohlo být, něco mezi nebem a zemí, něco nadpřirozeného mohlo zasáhnout.
0: Maximilian Lamingen byl slavnostně pochován v Klenší, do hrobky v kostele svatého Martina. Byl posledním mužským potomkem svého rodu. Lamingenové tedy vymřeli. Naproti tomu rod Jana Sladkého Koziny zůstává. Nejenom na Chocku, v Újezdě, ale dokonce až za mořem, v Kalifornii. Jak Josef Neidl říká, Kozina je na Chocku stále přítomen.
2: Z 8 dětí, které Jan Sladký Kozina měl, přežilo jedno. Jo, tehdy to bylo ale celkem běžná záležitost, ale já věřím tomu, že tady někde nějaká kapka krve tady někde bude určitě. Tak víte co, ono taková ta kolektivní povaha, která tady je, kterým jsme my Chodové pověstní, ta vzdorovitost, tvrdohlavost, jo, to tady pořád nás zůstává. Takže pokud je to takhle, tak věřím tomu, že i nějaká kapka krve Jana Sladkého Koziny tady bude.
0: A opět otázka. Proč chodská rebelie stále rezonuje českou historií? Už to tu vlastně bylo řečeno. V každé době budou fascinovat odvaha, nepodajnost. Lidé, kteří jsou za svou pravdu, schopni dojít třeba až do krajností. Takový byl Jan Sladký Kozina. A takový jsou i mnozí dnešní Chodové. A zdaleka nejenom Chodové. Naštěstí.
4: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je tu nový školní rok a také nová sezóna vašeho oblíbeného pořadu Pojďte s námi do zoo. Dnes navštívíme ještěrku s trnem a také představíme novou výhru, která stojí za to. Tak buďte s námi, po písnice vás všechno čeká.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A pojďme do zoo. Dnes nás tam bere redaktorka Irena Šarounová. Povídat si bude o ještěrce s trnem. Poslouchejte pozorně, po reportáži se dozvíte, jak získat naši novou cenu. Komentovanou prohlídku zoologické zahrady Jihlava pro 4 osoby.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Se Simonou Kubičkovou jdeme do zázemí tropického pavilonu.
3: Já jsem dneska poprosila chovatelku Peťu, jestli by nám nepředstavila takovou zajímavost, která je doslova její práce, protože ty drobné ještěrky, které dneska uvidíš, tak ona odchovala vlastně doma a donesla je sem a je to trnorep.
2: Petra Škárková trnorepa drží v rukou. No je to krásná ještěrka. Flekatě zelená, se žlutými proužky a opravdu trnovým ocasem.
4: Tohle to zrovna, co jsem přinesla, tak je sameček, proto je takhle krásný.
2: Kde má trnoreb doma?
4: Jsou z Blízkého východu. Vlastně tady ten trnoreb zdobený se vyskytuje i poblíž Meky, takže kdo jde na pouť do Meky, může potkat trnorepa.
2: Mám se trnorepu bát?
4: Určitě ne. Je to bíložravec, není jedovatý. Jediný, čím on se brání, je útěk do skalní štěrbiny, kde se zabarikáduje svým ocasem.
2: Můžu sahnout také, vy na něj saháte. A je to ostré, když ale... jdu proti trnu,
4: ano.
2: Tak je to ostré, takže ano. Tím dokáže jako i mrsknout.
4: Dokáže, on když se rozčiluje, tak jako dělá takový taneček. Občas mě hryzne.
2: Teď na nás otevřel pusu.
4: Ano, on má takový, tak v podstatě zubní lišty, trošičku jako pilka to je.
2: Vy je odchováváte doma a tady před námi v teráriu jsou mrňouskové, to nemá snad ani 10 cm i s tím ocasem. Snesou se třeba dva trnorepové nebo několik spolu?
4: No to je právě ten problém, proč je chovám doma a nemáme je tady v zoo, kromě tady toho jednoho samce jako expoziční zvíře. Je potřeba chovat i odděleně, takže já mám doma celou stěnu terária a v každém zvláště je samec, samice, samec, samice. A jediný, kdy se setkávají, tak je na páření, což bývá na jaře. A začíná rodeo, protože ta samice, matka rodu, která tady všechny mláďata nám obstarala, tak je velice nesnášenlivá, velice emancipovaná.
2: Se jí nedivím, je to hrdinka.
4: Ano, ty první páření jsme prostě prošustrovali tím, že ona toho samce přemohla, shodila a nebylo nic.
2: Jste pomáhali?
4: Museli kluci trošičku dostat víc odvahy, či oni se jí báli. Nakonec jsem to dělala tak, že jsem ty samce nechala soubojovat. A on, jak jim vstoupnul adrenalin, testosteron, rozdivočili se, tak jsem je chytla, dala k samici a oni, jak byli v tom ajfru, ona totiž potřebuje dominantního samce.
2: Tak kdo by chtěl pod pantofláka?
4: Ano, ano, ano. A my toho šampiona vlastně musíme takhle vyrobit. A potom je zase rozdělím, kluci odpočívají, samička kine.
2: Vyleze vajíčko nebo vyleze ještěrka?
4: Vajíčko. V teráriu udělám velikou hromadu substrátu a večer nebo v noci slyším škrapkání, takže vstanu a vytáhnu vajíčka.
2: Vajíčka jdou do inkubátoru?
4: Já si nosím inkubátor domů, abych ty vajíčka nepoškodila.
2: To máte doma takový jurský park?
4: Spíš mateřskou školku.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
5: Co je to záchovný program a jak vůbec funguje?
6: Záchovný program je vlastně program na zachování, což je logicky, že když je záchovný, na zachování toho druhu v chovech zoologických zahrad. A vlastně jde o to, aby těch zvířat bylo dostatek v nějakým počtu a měli nějakou genetickou a demografickou strukturu. Ono to zní hrozně učeně, ale je to přitom jako velmi jednoduchý. Měli bychom tam mít prostě zvířata v určitém věku, který jsou schopní se mezi sebou rozmnožovat a vlastně i nějak geneticky na sebe kompatibilní. To samozřejmě závisí, z kolika zvířat ty chovní programy vznikaly. Mnohdy máme ty chovy velmi omezené, nebo ty zdroje velmi omezené.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo tam v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc slosovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Tak vám držím palce a posílám Pavla Bobka. Držte zpátky, chlapče můj.

Scott McKenzie, písnička San Francisco, za chvíli trošku jiný styl a rytmus. Blíží se 18. hodina a to znamená, že se každý den, tak jako každý den, budeme věnovat vašim dechovkovým přáním. Dechovky pro vezočinu se chystají, budou tady za chvíli, ještě předtím Karel Peška jeho zprávy v 18. No a Joža Kolář, ten vám už teď připomíná telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99, na kterou po 18. můžete volat, anebo vyplňte formulář dechovek pro vysočinu na adrese vysočina.rozhlas.cz do 18. Ace of Base.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Premiér Babiš připustil snížení schodku, odmítl ale šetřit na navyšování platů státních zaměstnanců. Uzavírka křižovatky v Tolstého ulici v Jihlavě městskou dopravu neomezí. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta poprvé v Kyjevě jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Pondělí bude zpočátku slunečné, postupně se zamračí, teploty až 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karol Pěška. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státních zaměstnanců nebo na přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je také proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
1: Podle Andreje Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Křižovatka třídy Legionářů a Tolstého ulice v Jihlavě bude od zítřka uzavřená. Dělníci tam budou pracovat na inženýrských sítích. Objížďka výjezdu z ulice Jana Masaryka vede ulicemi Palackého, Husova, Komenského, Divadelní a Křížová na náměstí Svobody. Městskou hromadnou dopravu podle ředitele dopravního podniku Radima Rovnera uzavírka neomezí.
3: Tak tam MHD pojede nahoru ulici Legionářů odbočí pro průmyslové školy do Jana Masaryka obousměrně. Bude, tahle ta obousměrná trasa bude pouze pro tu MHD. My se tam po dohodě se stavbou vejdeme do toho levého horního oblouku.
1: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. Včera se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
4: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Liberce vyhráli v první lize podještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. V těchto chvílích ještě začíná utkání Hradec Králové Sparta. České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně po druhé prohrály. Tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Češky budou hrát v základní skupině ještě zítra proti Američankám, ale už mají jen teoretickou šanci na play-off. A velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval až z 19. místa. Závod v Monze tak poprvé od roku 1966 ovládl domácí jezdec.
0: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou je právě 20 stupňů, v Přibyslavi anebo Vatíně 18. V noci se ochladí na 9 až 6, v údolích lokálně až na 4 stupně. Ráno se v údolích můžou objevit mlhy. Zítra očekávejte zpočátku polojasno až skoro jasno, v průběhu dne většinou oblačno. Výjimečně spíše na severu Vysočiny se dostaví slabý déšť. Teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku je teď problém na hlavní silnici číslo 19. U obce Kámen havarovala tam dvě osobní auta, tak dejte pozor. Stejně jako na Třebíčsku na hlavním tahu 38 v obci Horky u Želetavy. Také tam se střetla dvě osobní vozidla. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to je čas pro to, abychom se věnovali dechovce. Dechovce pro Vysočinu, dechovkám na vaše přání. 22 155 49 99, to je telefonní linka do našeho studia a já už se moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal Honza, kterého zdravím do Brna a vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky Čechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s Valaškou, jmenuje se Lásko, lásko a písničku pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády od Botelova a Špolanžhok. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Slávce Divišové do Třebíče a všem, co jsou v práci, jako já na noční.
1: Tak a ti to rychle utíká, písničku posíláme, měj se hezky. Ahoj a díky za telefonát.
2: Díky, Joško.

Pojďme se teď podívat na písemné přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Formulář Dechovek pro Vysočinu. Pan Stanislav napsal, objednávám písničku s hasičskou tématikou pro hasičky ze sboru dobrovolných hasičů Budíkovice, okres Třebíč, za skvělou reprezentaci kraje Vysočina na mistrovství České republiky v požárním sportu, kde dnes vybojovali první místo a stali se mistrněmi České republiky pro rok 2026. Písnička patří i hasičům z SDH Česká Bělá, kteří se umístili na 9. místě, a hasičům z hasičského záchranného sboru kraje Vysočina za 6. místo. Všem děkuji za reprezentaci kraje Vysočina, Standa Střebíče. Posíláme Rustiku, gratulujeme samozřejmě a Šťáhlavský hasiče.

0: Další písnička poletí do Batelova. Zdravím Mirka a Věrku. Hezký pozdní den, nebo hezké pozdní odpoledne, možná prima podvečer. Tak to bude nejlepší. Ahoj.
1: Jožko, ahoj, zdraví tě i Věra. Je to paráda. A teď bych chtěl zahrát všem, aby jsme oplatili písničku, co Věře volali k narozeninám. Tak i tobě, manželko Věro, teda, abych nebyl pozadu, tak ti to veřejně taky přeji, hodně zdraví, štěstí a už aspoň se mnou budeš moct jezdit vlakem a autobusem za těch pár korun. A písnička od Batelovský kapely, bude to Batelovská polka a bude to pro všichni, co jí teda volali z rádia. Marie Koubová, Pepa Zelený, Míla Formánek, Jana a Květoslav Pavlíčkovi z Koječína, Jarda Začit, Lída do Kaliště, Jarda a Jana z Vyskytný. Všem vám moc Věra děkuje. A ještě to bude pro Marii Vackovou do Batelova, která má dnes narozeniny a v úterý svátek. Maru, tobě také. Hodně zdravíčka a s Petrem, se synem si to krásně užijí. A teďky bych teda Jožko předal Věru a ona chce poděkovat taky, protože má tam Mílu a ona si to nenechá ujít. Děkuji moc a zatím ahoj.
0: Ahoj.
2: Jožko, ahoj.
0: Já tě zdravím. Volá a samozřejmě, než začneš povídat, ty tak i ode mě opožděně pochopitelně všechno nejlepší k narozeninám. Tak, a teď už máš slovo.
2: Děkuju. Tak, chtěla bych všem poděkovat, všem přátelům, kdo mi volal do rádia a velice si toho upřímně vážím. A ještě to pošlu Mílovi Vackovi z Vilémovic, který mi volal osobně dnes až ze Slovenska. Písnička je, Jožko, i pro tebe. Ahoj a pušť to tam.
0: Pouštím. Díky, mějte se všichni v Batelově krásně. Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu a Joža Kolář.
1: Tak a samozřejmě také další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den.
2: Dobrý večer, pane Kolář. Tady posluchačka z Vysočiny. Já bych prosila zahrát Do nebíčka manželovi, dnes je to 3 roky, co odešel, Zelené háje. Vzpomíná na něj manželka a 2 synové z rodiny. Mockrát vám děkuji za zahrání.
1: Nemáte vůbec zač. Mějte se hezky, písničku posíláme. Taky,
2: děkuju.

0: pojďme splnit další přání z linky 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla, prosím vás, pozdravit manžele Irsovi z Batelova. Opožděně zase musím popřát paní Věrce, protože až teď se to dozvídám z pořadu, že měla narozeniny. Mm-hmm. Tak přeju hlavně hodně zdraví a úspěchů a hodně hezkých písniček.
0: Výborně, a jednu jste vybrala, že je to tak.
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se hezky, posíláme stromečky okolo Březanky v podání kapely Ježani, ať se líbí nejen v Batelově. Mějte se hezky a pěkný večer, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu jsou v plném proudu a já v našem vysílání zdravím paní Majku ze Skály. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, já vás také zdravím a zdravím všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. A dnešní hudební pozdrav posíláme našim dechovkovým přátelům dnes jenom jedné polovině, abych dala prostor dnes dalším posluchačům těchto hezkých písniček. A bude to pozdrav Slávce do Třebíče, Václavovi do Želiva, Mílovi z Hořepníku, Honzovi do Brna, Ivě Dolejší do Koječína a Jardovi do Úsoví a jeho přítelkyni. Dnes jenom těmto našim známým přátelům, kteří nám posílají často hodně písniček hezkých, tak my jim to oplácíme a my posíláme od Iglovánky písničku Už se nenahání, rybníček náš. A vám, pane Jožo, moc děkuji a někdy se těším zase. Naschledanou a děkuji moc.
0: Já taky moc krát děkuji, přeji hezký večer a písničku posílám podle vašeho výběru. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Do Třebíče zdravím pana Vítka a jeho hudební přání. Hezký podvečer.
1: Krásný, hezký podvečer. Přeju všem přátelům Dechovky a písničku, na který jsme se domluvili, že si nechám zahrát, tak bych chtěl věnovat hlavně pro mou manželku. Pak by to bylo pro mou maminku, pro Kvajzrovi do Opatova, bábičku a dědouška, pro Svobodovi do Předína, pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát, a samozřejmě pro vás, pane Jožo. A pro paní Lídie, když ten dneska není, tak pro ní chci taky.
0: Výborně, děkujem za všechny, posíláme bubenické tango v podání Veselky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Jardou Zdačec, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, my jsme tam s Jožkou hledali vlastně archiv Ovacenoviáků a našli jsme tam teda směsku, která se jmenuje Moje postelenka, a dáme to jako vzpomínku na ty včerejší ještě dožínky, protože Ivanka včera tu faranku mi tam na cestu dávala.
1: Aha.
2: Tak, a já teda tu písničku pošlu. Liduše do Klejiš, Elise do Dačis, Růžence do Růžené, do Batilová Věře a Merkovi, Pepovi a Janě, do Hřebníka Mílovi a taky Janě, ještě jí pošlu Verče a Marii do Plezemova, Jožko, bude taky pro tebe. Jožko, já ti přeju, ať si ta středeční akce s Petrem Naděm vydaří.
1: Děkuju.
2: A doufám, že přineseš teda zase ten rozhovor.
1: No já taky doufám, že s Petrem Naděm natočím rozhovor. Pro vás, kteří jste neslyšeli třeba naše povídání s Jardou už dříve, tak Petra Nadě budu mít ve Vídni jako hosta mojí talk show, určitě i zaspívá a věřím, že i něco hezkého natočíme pro vás, posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Tak Jardo, díky moc, měj se krásně, Vacenovi, jak ji posíláme.
2: Já
1: ahoj.
2: Taky děkuju, Jožko. Měj se hezky, ahoj.

Dobrý den, prosím o zahrání písně pro tátu od muzikantů z jižních Čech pro pana Jaromíra Jelínka z Těšenova k dnešním půlkulatým narozeninám. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, lásky a plno elánu. Do dalších let přejí kamarádi z Těšenova. Já se k přání přidávám a písničku

Pojďme se podívat také na nějakou SMSku. Zdravím všechny posluchače a chtěl bych nechat zahrát Albínce Kameníkové do Sborné a Zdeňkovi Dráždilovi do Dolnice rekve píseň Zafoukej větříčku, podepsán Jenda. Malá muzika na uše Pepíka je připravena, aby toto přání splnila. Právě teď.

Za 3,5 minuty už tady bude 19. hodina, časové znamení je naprosto jasné, neúprosné a přesné. Odstartuje zprávy s Karlem Pěškou a po 19. vás čeká další program Českého rozhlasu Vysočina. Tedy dnešní dechovky pro Vysočinu jsou ve svém závěru. Pojďme splnit poslední přání SMS-kové. Tož je ta neděla, tak jestli by se nenašla košilenka bílá, neválená pro všechny babičky a dědečky. Vyjde, nevyjde? Děkuji. Václav. Pane Václave, slyšíte, že to vyjde. Košilenka bílá, přichází Budvarka, odchází Jožakulář, přeji vám příjemný a pohodový zbytek dnešního dne. Také ať se vám daří v příštím týdnu. Ráno vykročte pravou a všechno bude určitě v pořádku, i když to si budeme povídat pondělí, není úplně nejpopulárnější den týdne. Ale teď tady máme ještě neděli a krásnou písničku do 19. od kapely Budvarka.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dobrovolné hasičky z Budíkovic na Třebícku jsou republikovými šampionkami v požárním sportu. Jihlavský festival dokumentů bude mít ke kulatému výročí vlastní film. Vítězem voleb v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko je strana AfD. Pondělí bude zpočátku slunečné, postupně se zamračí, teploty až 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové skončilo mistrovství České republiky v požárním sportu. Titul mistryni republiky v kategorii sborů dobrovolných hasičů vybojovaly ženy z Budíkovic na Třebíčsku. Stali se tak nejúspěšnějšími zástupci našeho kraje. Mezi muži se SDH Česká Bělá umístil na 9. pozici a v kategorii profesionálních hasičských záchranných sborů byla Vysočina 6. Mistrovství republiky se zúčastnilo přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech krajů. 30letou historii Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě připomene filmová esej. Režisérka Andrea Slováková a střihačka Jana Vlčková teď dílo dokončují v postprodukci. Přibližně hodinový snímek je sestavený z archivních materiálů a po částech ho nabídne letošní festivalový program. Vysvětluje jeho mluvčí Zuzana Kopáčková.
2: Film bude mít premiéru na Jihlavě a zároveň bude rozstříhán na 6 10-minutových dílů, které vlastně diváci, divačky budou moct vidět jako předfilmy během festivalu.
0: Jubilejní 30. ročník festivalu dokumentárních filmů začne v Jihlavě 20. října a skončí 1. listopadu. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu, ale AfD podle současného odhadu nezískala. ZDF jí přisuzuje 41 a ARD 39 křesel. Křesťansko-demokratická unie dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Podle obou prognóz obdržela 18,5% hlasů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce v 7. kole 1. ligy vyhráli v Jablonci 2-1 a posunuli se na 2. místo tabulky. Poslední Zlín stále nebodoval, když podlehl Teplicím 1-3. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Teď se hraje duel Hradec Králové Sparta. A české basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny se zítra ještě utkají s Američankami.
1: Počasí.
0: Zítra očekávejte zpočátku polojasno až skoro jasno, v průběhu dne pak většinou oblačno a výjimečně spíše na severu Vysočiny se dostaví slabý déšť. Teploty se zítra ustálí v rozmezí od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Třebíči pozor v ulici Jaroslava Haška, havarovala tam dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má

0: velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
1: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsí souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
0: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
1: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsí taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?

0: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
2: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
2: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
2: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
2: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
2: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
0: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuji moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodeš, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Ne, není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer leto začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák, rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkenu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkenu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hashana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkenu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhá
1: staletí
3: židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech. To nebylo nějak chytlé. No. To bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je to hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie!

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No, tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni tam

0: tesaři, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
0: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Někdy v listopadu, ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
0: Díky.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme ten

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrá. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Honky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit mezera a číslo písničky. To znamená hit mezera 12, hit mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. 9. místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. 7. místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo 6. 4 tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. 5. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. 4. Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. 3. místo Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit mezera 3. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMS-ku hit mezera 1. 10. vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukromého náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukromeho náměstí, takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik rozehnal pomlčka pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo. Takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál

0: Na váhu zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři
0: stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hruko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohle to je absolutně nádherné, nadýchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové.
0: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kohoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám.
4: Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
5: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
6: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
7: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
6: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
7: Přesně tak.
8: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
9: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
10: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
10: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
10: Já peču v dolečky svadební.
11: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
12: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
12: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
13: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo. Protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže mám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velkému, že by se tím byli odměněni. K císaře na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubenečském tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přírodovu tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Folku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Hazar Lužiku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, co na ní metlice?
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
12: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Hřehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
13: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
12: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
13: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
12: Před jakou vrátnicí?
13: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
12: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
13: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
12: no,
13: samota no, jen pro náročné.
12: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
13: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
12: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
13: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
13: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne

0: že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
1: No kde? No venku, pod čírákem. Bude to pro ně náramně romantické. No,
0: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
1: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
0: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
1: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
0: No tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
1: A udělal jste to někdy?
0: Ne.
1: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
0: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
1: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
0: No to je skutečně ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
1: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do bednu. Té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Tam plave tolik toho zeleného žabince.
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
4: No ty to povídám, no. No co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani Sládek, ani Klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Co? Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš. Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě mož před pěsotkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelenek. Hm.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: O tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáště.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. To mi podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já, jo. No,
5: tak běž, běž. Abys
4: nezmečkal! No tak, tak, tak, tak, tak!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Si, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě.
7: No,
8: já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíš Maria, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu. No.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
8: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
11: Pokaž to. Je, ty jsou ale frcovní, co? Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Nebo to jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
11: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to koledoval.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Oh, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půlitru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale... Zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec zelká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
8: to. Ty, co
9: si to brumláš? Jej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, psa ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
2: Tak
9: mám čím podpálit v kamnu.
2: To se musí něco říct. Ne,
9: tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu dotré to. Kručí písek.
9: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembre.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No a samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastermany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastermanská povídačka. Hastermana si tam zahrál mistr Hastermanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Aloš. Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hasterman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hasterman, co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastermanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastermana do kozího chlívku.
4: Já tam

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu, pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval jí skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte trika. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jsou mu moje prachy, nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil. Tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focem. Že byste měl včera zakalený chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
10: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
13: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo, tak.
12: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo.
12: Vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne.
12: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 douskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo, tak.
12: Hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
13: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. A víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
13: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak si tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýňkou blízkou přítelkyní. Někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned, nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera a mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím. Jako.
0: A ono, ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše. No.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme spolu jezdili na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, a musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někde ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má takovou...
0: Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouřím, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže ta jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás načapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: výhrady s manželom, že ako niečo mi nesedelo. A môžem povedať, ona dievča, buď trpezlivá, všetko sa dá na miesto. Ale však to neboli ani hádky, nič, len proste som nechcela to, čo ja som si myslela, že to nemá byť.
1: No, tak to no, je dobře, ale, že jste si uměli říct i rozdílný názor bez nějakých zásadních emocí.
0: Skutečně, já jsem se jej, jak priateľko jsem měla, to se nedá opísať, škoda, že už není mezi nami, ale byla to fantastická žena. Tak môžem povedať, že naučila ma, do dneška ja robím také koláče, moravské, všetko, kysnuté cesta, čo ma naučila. Moja mamina ináč zaspiekla, tiež vedela výborne, no lenže my sme boli 4 dievčatá a jeden chlapec. A ona nemala rada, keď sme sa jej plietli v kuchyni. No takže neplietli sme sa a ja som si sadla s mojou, teda manželovou mamou veľmi dobre.
1: A jaká byla babička?
0: Jaká bola babička? No my sme nemali 7 rokov detí a keď sa mi narodil syn prvý, no tak nemusela mi chodiť ho opatrovať, ale keď sme potrebovali, tak mi ho opatrovala, lebo hovorím, ja som robila v jaslách a bola som tedy, však bola len 6 mesiacov materská, takže ja som bola doma a v jaslách to som mala pol hodiny, ani čo, 5 minút do práce, tak mala som ho tam u seba. Keď bol stále chorý, tak mi ho opatrovala. Nemôžem povedať pol slova. Nech odpočíva tam pokoj, ale aj ju tu mám pochovanú. Tu je pochovaná aj s otcom, s manželom. Aj manžel je tam pochovaný, sú urne všetci traja spolu.
1: Takže Adičko, to je krásne. Z toho, jak o ní mluvíte, tak je znát, že pro vás nebyla jenom maminkou vašeho muže, ale opravdu blízkým člověkem, který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i
0: veru,
1: ve stopách syna.
0: Ja keď idem k hrobu, tak ja nemôžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, bola fantastická. Jej sa tu tiež v Sološnici tak páčilo, lebo ja som sem nechcela ísť. My sme nechali dcere byť a tu sme si kúpili chalupu a nakoniec som ostala ja tu sama. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď viete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No. Ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
1: Ano, Aničko, tak volejte častěji. Říkala jste, že teď jste se neozvala dlouho, tak zkoušíte.
0: Velmi těžko a potom dnes, když jsou také témy, které já nemůžem o nich rozprávat, tak je to zlé. No.
1: Tak máme radost, že teď se to podařilo. Přivítám vás rada i příště, mějte se hezky.
0: Pozdravujem všetkých, majte se pěkně, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky, já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky jako říkají, ježiš, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak no
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu, jak vás přijala, jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena.
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty Arabky, i muž, jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svede leco, směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to, ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let. Jo, a vážím si všech opravdu, nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličky a tu musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhý, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dveře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydala teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice takový prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale si to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný,
0: a to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla, že je velký taky rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiči toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni takhle, maminka, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř bourgeoisní rodiny, ale nebyli její manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a ještě když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, jsou a no, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase, pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, a tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělala, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a na si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty vtipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům o tchýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchýni a ať vy jste taky dobrou tchýni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka. Je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Janušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Janušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už i v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřínici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani mě, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel, nikdy se rozštílit, jako jo. To se neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teraz to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na skolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj třán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali. Oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se za to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žárlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající. Tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla, jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta byla ještě taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, buď to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda. Tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda, že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá...
1: Paní Emma Závodníků, to už víte, jsem se přijala z práce.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vzala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam jsem tam byla s tatínkem, já jsem byla rozhodená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne. No a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, to se jmenuje Hermína, se jmenovala, bohužel už tam někde si být na obláčku a mávala mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijala jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký

0: Buser, tak vystoupil z vlaku a první vletěl, první co tak letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já jsem šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože já jsem ho spotka, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem. Vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček. Jo. A potom, když ona onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelítu toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
1: To jste jako obětavá. To bylo krásné.
0: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičku, babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako v klubovkách.
1: No ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
0: Ne, opravdu, jo, jako bývala tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám, dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no tak už měla svůj věk. Já říkám, fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, ona milovala andulky. Mám fotku s Andulkou a když se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně 100%.
1: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
0: Vzpomínek.
1: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
0: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
1: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit, paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel, jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel, jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, prostě... nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, no, i když se právě to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky. Víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. Vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. Teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně
0: to na hlavu. Je... Jako. Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuju.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731 800 900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu
0: dobrý
1: volat?
0: Večer. Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Činích.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchýně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby. Tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte
1: jo?
0: Nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie? Nebo
1: no, fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. No. Tak vám děkuji.
0: Panítko,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli
1: tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Želman a spol. Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišné, úplně jsou odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. Mm-hmm. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Hmm. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo. Oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. No, ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky dobře, tomu jste jenom, si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: Ano,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyni chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc. Ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec dnešní noční linka, se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl, Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek, rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stejné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchanek Čechyš?
3: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Hlu?
3: Hluství?
2: Svi?
3: Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale hned, já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: No. H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Co bych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Ludwig Sihák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: No, ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ke Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího, nějakej, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustvý Sihák.
0: Ha? To je křestní tohleto.
1: Lustvý Sihák.
0: Jak to bylo?
1: Lustvý Sihák.
0: Lustvý Sihák. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Slanina.
1: A nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra k ušetří.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudruhu Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěný pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličeji.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.

0: Jakou fešandičku?
1: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička, takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona má modrý klobouček, bože. Ona, jaká ona?
1: Taková šelmička, chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
0: No dovolte, oč se to zajímáte?
2: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu. O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká? Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
1: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu drahoušku hluk? Hotový kravál? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
0: Oh, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
1: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
0: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
1: Tak už jdu.
2: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece. Bože, mně se chce kýchnout. Upovažte. No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, bože, zač mě tak trestá.
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám? Ne. Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařes. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařes? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. Sbohem.
0: Co? Kdo je to? Co? Pomoc!
4: Poručím se, madam, poručím se.
1: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
0: Vrazi! Pomoc!
1: Tak ven. Ven. Vylezte. Dopak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
0: Lupiči!
2: Probůh, probůh, probůh, vaše excelence, nevolejte služební slovo, vaše excelence, nevolejte jej, hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena, já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
1: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást a žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový, mýlíte se, říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě, podívejte se a z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk, pijí kalich.
1: Ale prosím vás, se mě do toho, že pijete kalich. Ptám se vás, jak jste se sem dostal.
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
1: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma. A váš věk, je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let, podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
0: Bože můj, jak směšný člověk.
1: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
1: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence, je to skoro jako román. Jak? Za temné noci, v hlavním městě a člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic, to vůbec nic nedělá. Vaše excelence, co? Ano.
0: Bože můj, já snad dostanu. dostanu záchvat.
1: No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence.

0: Vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, teď se mi otvírají oči. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
1: Drahoušku, víš, kdo to je?
2: Ne, kdo?
1: To je ta Fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
0: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
2: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
0: Ne, bohem, vaše excelence, bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, jo, jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly!
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, okamžit, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první, Jiří Pick, bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10:30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. Toť má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina mihl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy. A neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry a já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.